0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ty hrajou na tom Kisu.
2: Musím říct, že vám lidi musí zakázat veškerou dovolenou, protože bez vás to rádio vůbec nefunguje.
1: To musíme vrátit vám, bez vás by to rádio přece vůbec nefungovalo.
3: To je pravda.
4: Mockrát vám děkuju a jestli na to pivo nepřijmete tu pozvánku, kterou vám teď tady posílám, tak jste u mě mrtví homolkové.
5: Jsem punker, mám punkovou skupinu, ale na Kis nedávno pustit, když chodím do práce nebo jedu autem, nebo mám chvilku čas, hrajem karty, jsme na pivku někde, tak vždycky Kis, děláte to skvěle.

0: soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
2: Kiss.
3: Radio Kiss.

kávy. Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

0: rádio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop.
2: Wonderland. Far beyond reality, but so

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Patrik přišel s tím, že by nebylo od věci, kdyby jsme měli svůj tým ve Formuli 1.
2: Jo.
1: A ty si teda Patriku nabízel, že by si udělal nějakou stáji?
2: Kisbul nebo něco takového.
1: A už máš řidiče, jo?
2: Už mám řidiče, Radek se na to ozval, že by klidně řídil.
3: Já jsem pro, na Formuli se hlásím.
2: Stojí to 15 milionů dolarů taková formule, takže ještě nám 15 milionů chybí. Nějaký kola z nějaký feldy seženeme, starý.
4: Jestli scháníte kola na feldu, tak jich tam mám ve strole dost. Zastav se u mě, máš je tam schovaný.
1: Pak nám tady Zdenda navrhuje, že ví prý o lidech, který umí rychle krást pneumatiky, že by si hodili na výměnu, víš, potom do depa.
2: Jo.
1: Akorát to nesmí zůstat na špalkách, ta formule.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Soutěž pokračuje.
1: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: 3, 4.
1: Rádio Kiss počasí.
2: V neděli očekáváme jasno, přechodně polojasno, později večer bude od západu přibývat oblačnosti. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni.
3: Lucko, děkujeme, víme, jaké bude počo, teď je 6.58 a mě by zajímalo, jestli je někdo na druhé straně, jestli jste už třeba něco po ránu zažili. Já, když jsem šel do svého auta, tak jsem na chodníku potkal takovou skupinu lidí, která prodávala auto. Jo, prostě normálně kupní smlouva, obcházeli auto, je tam nějaký škrábanec a tak dále. Já říkám, neděle, půl sedmá ráno, čověče, takový nezvyklý čas na prodej auta. No nic, i to se ale není čas ztrácet čas. Každopádně, jestli je někdo na druhé straně, jestli už někdo se probojoval přes telefonní linku, to zjistíme právě teď. Krásné dobré ráno, hezké ráno, je tam někdo? Čau, kdo pak je tam?
4: Zdena z Hradce Králové, opět.
3: Zdeničko, jak se vede po ránu ve východních Čechách?
4: Vede se výborně. Zítra odjíždím na dovolenou, takže paráda.
3: A panečku, to je téma. Kam se jede takhle v polovině nebo ve první třetině
4: na
3: září?
4: Nahory.
3: Nahory. Jako domácí hory nebo někam třeba do Alp?
4: Ne, do Krkonoš.
3: Já jsem se tě, ještě Tatry mě napadly. Krkonoše, takže bude nějaký pochod přes Krkonoše, budete chodit na túry?
4: Pochod a samozřejmě vínečko, pivečko a tak.
3: Takže a máte pořádný boty?
4: Mám dvoje.
3: Takzvaný pohorky, jak se říká. No tak jo.
4: Strašně se těším a samozřejmě budu poslouchat rádio.
3: Ani nevím, jaký má být počasí.
4: No snad by nemělo pršet, uvidíme.
3: Dobře, no tak držíme palce, ať dovolená klapne. Bude mít lidí, myslím si, že i ty ceny budou příznivější takhle v září, než třeba, dejme tomu, v červenci či v srpnu.
4: A samozřejmě budu poslouchat rádio. No,
3: tak to je důležitý, samozřejmě. To děkujeme. Ahoj.
4: Ahoj.
3: To je ale hezký, že vlastně Zdena se ozvala, aby nám prozradila, že během dovolené bude poslouchat Kiss. Ježíši Maria, Zdenko, děkujeme. Kdo pak je s námi dál? Čau.
5: Ježíši Maria.
6: Ahoj, do toho.
3: Ahoj. Koho zdravíme? Koho jsme se takhle uzdravili?
6: Zdravím, Filip Koší, toto Česká Lípa, zdravím tě,
3: Filipe,
6: ahoj.
3: Co je nového v České Lípě v neděli v 7 ráno?
6: Ale jsem v práci jako ty, jestli to chceš vědět, teď se jedu pro zákazníka, takže pohodička, pracovní víkend.
3: Takže taxikář?
6: Jo, přesně, no.
3: A jsou kšefty v neděli v 7 ráno?
6: Jo, jsou docela kšefty, ale můžu říct na rovinu, že jsou, jako.
3: A kam lidi jezdí, prosím, nějaké brzo ráno v neděli?
6: Ale většinou nějakých známých, nebo takhle, ale většinou z nějaký zahrádky domů a tyhle věci.
3: Z večírku ještě se jezdí pořád, jo? Z večírku.
6: Jo, furt no, se jezdí, no.
3: Tak dobře, no tak zdravíme tvé kunčafty. Kunčafty.
6: Tak jo, moc
3: tak
6: děkuju,
3: hele. Ahoj.
6: Ahoj.
3: A do třetice se podíváme mezi naše posluchače. Kdo pak do třetice vstává s Kissem? Čau.
7: Čau, tady Kebab.
3: Kebab? Zdravíme nás, poslouchá někdo v Kebabu teďka.
7: Ne.
3: To je tvoje přezdívka.
7: Já jsem ze Zlína a je to moje přezdívka, a jak protože jsi... je to moje příjmení pospátku.
3: Kebab, počkej, já jsem si napsal Kebab. Babek? Bábek.
7: No tak s dlouhým A, Bábek.
3: Bábek, no tak už jsme doma. Já jsem si říkal, jak jsi si to zasloužil, že máš přezdívku Kebab, čověče?
7: No, tak to prostě přišlo, no.
3: Tak zdravíme do Zlína, máte sluníčko?
7: Máme sluníčko, akorát já mizím zrovna ze Zlína pejč, takže už pamávám sluníčku a jedu.
3: A co ten barák, jak tam schořil, prosím tě, už to zdemolovali, nebo to tam pořád ještě je?
7: Teďka začali demolovat zbytky a ještě to nemají úplně hotové.
3: Tak to jsou nejčerstvější zprávy ze Zlína. Moc tě zdravíme. Ahoj.
7: Ahoj.
3: No a my jsme s vámi. Rádio Kiss, Martin Hovorka v 7 hodin ráno. Krásnou neděli s datem 6. září přejeme i Boleslavům. Mají dneska svátek.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

Dobré ráno, máme pár minutek po 7 hodině, Česko se probouzí do nového dne, máme radost, že vaším parťákem je Radio Kiss a také dneska v neděli budeme rozdávat spoustu tipů a nápadů, kde se něco děje. Na Pražském hradě stále probíhá vinobraní a vzhledem tomu, že mám dneska volné odpoledne, tak si říkám, že bych si možná i zajel na skleničku něčeho dobrého na Pražský hrad. Probíhají různé dýňové slavnosti, dokonce i na zámku Blatná probíhá hruškobraní a v Mikulově na svatém kopečku Mariánská pouť. To jsou takové střípky toho, co dneska můžete zažít. My vás na jednotlivé akce budeme zvát v průběhu dnešního vysílání, ale jestli máte i vy tip na nějaký skvělý výlet, na nějaké místo, kam třeba berete rodinu, nebo jedete i sami, abyste si odpočnuli od všech známých, prostě si vyčistili hlavu a víte, že to místo dodá energii, tak nám dejte vědět přes hlasovku, přes apku Rádia Kiss, kam si mají zajet i naši posluchači, aby měli tak skvělou neděli, jako máte vy. Takže apka Kissu, ta je nedílná součástí našeho vysílání, protože jenom díky ní si s námi můžete zavysílat a já vám na oplátku posílám do uší další muziku. Katy Perry, Captain Jack nebo Vice a pak už se podíváme na první tipy dnešního dne, kam by se dalo vyrazit. Má být hezky, pršet by nemělo, tak by ta neděle měla snad stát za to. Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Hezké dobré ráno, je 7 hodin 20 minut. Na Moravě se běžně stává tak, že si dáte skleničku dobrého moravského vína. Každopádně, kdybyste měli jako slinu už takhle po ránu, tak já vás směřuji na vinobraní, které probíhá na Pražském hradě také dneska od 11. do 18. hodiny. Vlastně vinobraní na Pražském hradě, to je pro ty nejlínější Pražáky, co nejsou schopni ani jednou za rok dojet na Moravu. Ne, každopádně moravský burčáček poteče proudem a nabídka vín ze všech tuzemských vinařských regionů k tomu dodá ten správný šmrnc a grády. Kde to celé probíhá, že Pražský hrad je obrovské místo, ohromné místo, takže přátelé, to královská zahrada Pražského hradu. Tam vás směřují, mají tam posekaný trávník, jsou tam stánky, dostanete degustační skleničku a tak dále a tak dále. No, myslím si, že si to užijete, protože by mělo i svítit sluníčko, takže se to bude nést takových hezkých, příjemných podzimních barvách. No a kromě toho, že se bavíme o víně 7 hodin 20 minut, tak bychom mohli také podpořit společně s Terkou teďka dobrou věc. Máš slovo.
2: Projekt Prostě srdcem, zabývající se kanisterapií a dalšími činnostmi, dnes slaví čtvrté narozeniny. Slaví se od 11 hodin fotbal, golfem a během v areálu Rosmarína v Pražských Modřanech. Sportovně kulturní akci podpoří bývalí fotbaloví a hokejoví reprezentanti a moderátorka Andrea Bezděková.
1: Jaké jsou vaše plány? Dejte vědět přes apku Rádia Kiss. Já vám posílám další muziku. Dr. Alban, Ed Sheeran, Mark Horn a Felix Jen a Kaskáda. Samá skvělá společnost.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Rádio Kiss.

0: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

Ladíte Kiss, máme 7 hodin 37 minut, možná jste se právě vrátili z nějaké dovolené a teď chodíte doma po bytě a říkáte si, člověče, kde pak je ten švédský stůl? Si člověk tak rychle zvykne na té dovolené, na to all inclusive a pak přijde domů a je rád, že má vůbec chleba s máslem po ránu k snídani. Tak pojďme na Shakiru, protože to je muzika, která nám zpříjemňuje dnešní den. Daj

0: Krásné, dobré ráno. Pokud zrovna teďka jste bez práce, třeba vás vyhodili a opravdu jako nevíte, kam se vrtnout a zároveň vám chutná zmrzlina, tak dobře poslouchejte, protože nová značka zmrzliny hledá člověka, který bude mít skvělý úkol. Bude ochutnávat, hodnotit nové příchutě a sledovat nové trendy a honorář za to všechno 200 000 korun měsíčně přepočtu. Ten ochutnávač navíc bude cestovat po světě a vyhledávat nové chutě, koštovat, radit, říkat, tady to byste měli vyzkoušet, tamhle to už neskoušejte a tak dále. No, prý se mohou hlásit zájemci z celého světa. Tak já si vlastně říkám, že by se mohli přihlásit holky, nebo chcete-li personál, z cukrárny v Poděbradech, protože na náměstí v Poděbradech mají zmrzlinárnu, kde mají snad 1000 druhů zmrzliny. Dokonce tam mají i buchtičko šodovou, ale fakt chutná, jako když si dáte buchtičky se šodou, tak to má takovou specifickou chuť a ta zmrzlina, když si líznete této buchtičko šodový zmrzliny z Poděbra, tak fakt chutná jako ty buchtičky se šodou. Tak oni by mohli opravdu inovovat nové chutě a tady si myslím, že tady by měli vzít a minimálně je vzít na konkurs, jo. Holky z Poděbrad, cukrárny. Někdo volá, tak zeptáme se, jestli třeba naše posluchačka by neměla tip na nějakou dobrou zmrzlinovou příchuť.
1: Ester mi to šová.
0: Máš ráda zmrzlinu, Esterko?
1: Jo.
0: A jakou nejradši?
1: Tak malinovou.
0: Malinovou, jo. Já jsem čekal, že řekneš nějakou pistáciovou, vanilkovou, čokoládovou a ty na nás malinovou. A znáš nějaký stánek, kde mají malinovou zmrzlinu?
1: No, tak mají v Lučíně, ale já dneska nemůžu.
0: To nevadí, tak my si dáme za tebe. Hlučín, jo, říkáš, Hlučín. Tak vidíte to, Kysáci, do Hlučína na malinovou zmrzlinu. Třeba jsme vám teďka udělali chuť po ránu. Bude 8 za 10 minut, dáme Cyrila i Natalii Imbruliu, tak ať se vám skvěle s rádiem Kys vstává do nedělního rána.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Bude 8, míříme na dálnici D6, jedete-li právě teďka z Prahy na Karlovy Vary, tak za sjezdem na Nové Strašecí máme dopravní nehodu, pozor na 35. kilometru a pak také víme o předmětu na vozovce na průtahu Karlovými Vary, je to ve směru od Chebu. Pokud máte i vy informaci z té své trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Děkujeme.
0: Rádio Kiss, filmové tipy.
2: Tom po smrti manželky zbalí sebe a svého 8letého synka Jakea a odjede z města začít nový život. Výběr nový lokality se ale taťkovi moc nepovedl. Nejdřív zmizí cizí malej kluk a potom i Tomův mladej. A způsob únosu nápadně připomíná vraha přezdívanýho na šeptávač, který byl dopaden před 20 lety. Do případu se tak musí vložit i policajt, který má na případu i velmi osobní zájem. V hlavních rolích Robert De Niro a Michael Keaton. Velká Netflixová pecka na šeptávač už teď ve vašich modrých obrazovkách. Pro Kiss Katka Čepelíková.
3: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přikrývku antistres s 20% slevou za 926 korun a slevu 10% získáte i na froté prostěradlo za 369 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi, česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
6: Co je korfbal?
7: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
6: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
7: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
6: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
7: Korfbal 2026.cz.
0: Posloucháš Kiss?
8: Radio Kiss.
0: Tak ho i sleduj
8: na Instagramu,
0: YouTube
8: a Facebooku.
0: Kiss. Počasí.
9: V neděli očekáváme jasno, přechodně polojasno, později večer bude od západu přibývat oblačnosti. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni.
1: Dobré ráno, 8:02, z Kissu vás zdraví Martin Hovorka a mám pro vás velkou vzpomínku. Macarena!
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

ten, v nichž se se svým idolem líbá. Ne, já tomu jako tleskám, protože tomuhle se říká jít si za svým. Jo? A podle mě ta dáma, ta Číňanka, ještě navíc každý závěr schválně kazila, aby se to muselo opakovat, to natáčení. S tím nejsem spokojená, ten jazyk víc mi tam takhle strč ještě, takhle, jo. Teď je to dobrý, teď je to. Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend. Active Weekend.
1: Ladíte Kiss, už jsme se tu dnes bavili o vinobraní, taky tady bude dýňobraní, ale musíme vyrazit i na hruškobraní a to se koná na zámku Blatná. Detaily pro vás máme v tento okamžik na Kissu.
2: Už čtvrtý ročník hruškobraní se koná na zámku Blatná, Kysáci. Je plné hruškových specialit, soutěží, stánků a kromě toho se tady konají prohlídky lihovaru a pivovaru a také zámku, na kterém je i Lego výstava.
1: Tam budou mít pálenku z hruštiček, to je 100% na hruškobraní. No tak zdravíme do Blatné, do jižních Čech. No a víme o jednom sportovním utkání.
3: Ahojky, hele, v Blšanech, vedle stadionu, mistrovství republiky ve flyballu. No bych chtěl, ať se přijde podívat na zápolení pejsků na dráze.
1: Flyball. Člověk by si tipnul, že to je nějaký sport, kde lítá míč vzduchem. Ale pozor, je to týmový psí sport, který funguje na principu štafetového závodu. Tak pokud máte rádi pejsky a chcete vidět, jak proti sobě soutěží ve čtyřčlenných psích družstvech, tak musíte dneska vyrazit směrem, o kterém mluvil náš posluchač. Myslím, Doblšan. Zdravíme tímto Blšany a posíláme další muziku. Teď už na Kissu Robin Schulz. A jestli máte taky nápad, jak trávit nedělní den, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky a hezké ráno.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jaké jiné rádio probudí český národ tímto hitem? S tuňákem.
2: S tuňákem.
1: Pojď, pome. To je Binec dneska. To budeme hrát každý den tohle nově.
3: Řekli jste, že chcete dno českého éteru? Tak jsem ho vybral.

0: jestli tohle budete hrát na Kiss Party, tak přijedu. Takovýhle dechovky mám rád.
1: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

Ladíte Radio Kiss, včera se teda pekelně ochladilo v průběhu večera. Já jsem trávil sobotu na horách, sobotní odpoledne i sobotní večer a ty teploty šly opravdu dolů a když jsem tam odtud odjížděl, tak normálně jsem na sobě měl jak mikinu, tak i takovou podzimní bundičku už, tyjo. A co teda jsem dlouho nedělal, že bych si v autě topil. Já jsem si musel regulérně přitopit a došlo mi, že jsem zapnul i vlastně vyhřívání zadního skla, aby mi v tom autě bylo hezky ze všech stran a jsem tak jako přemýšlel, proč vlastně se dělá vyhřívání zadního skla v těch autech. A pak mi to došlo, aby vás v zimě nezábly ruce, až budete tlačit. Tak doufáme, že vaše auto haprovat nebude v průběhu zimních měsíců a že to bude svištět bez poruchy.

Letos bude Radio Kiss v O2 aréně. Opět naplníme největší koncertní halu této země. A ono se nám to blíží, to. Vzpomeňte si v listopadu na to, že jsem 6. září mluvil o tom, že se to blíží. No je to už jenom 2,5 měsíce a opět se vidíme v O2čku. Bude to 21. listopadu v sobotu a s DJ a moderátory Rádia Kiss skvělá hudební sebranka Buzz Hunter, Britové Košín, ATC budou, taky třeba Safri Duo. Wow! Těšte se i na Groove Coverage. A nebo na Pufendorf. Tak v tomto rytmu celý sobotní večer 21. listopadu v O2 aréně. Vstupenky jsou v prodeji, tak se pozřiďte, ať na vás zbydou ta nejlepší místa. Millennium Explosion.

0: Drakem Pricem jsme se protancovali až k 9. hodině raní.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Problémy hlásí dálnice D8, jdete-li z Prahy na Ústí, tak za Velemínem kamion prorazil svodidla a skončil mimo vozovku, na místě už zasahují hasiči. Dále jsou problémy v jižních Čechách, a to na obchvatu Kaplice, tady se střetla dvě osobní vozidla, aktuálně se tu jezdí kyvadlově. Jestli víte i vy o nějakém dalším dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kys. Díky.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na KISSu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Rádio KISS. Počasí.
1: V neděli očekáváme jasno, přechodně polojasno, později večer bude od západu přibývat oblačnosti. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni.
2: 9 hodin, jste na KISSu, já jsem Martin Hovorka, Gigi D'Agostino před námi, stejně jako Jason Derulo, tak víkendujte a užívejte sluníčka.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

po 9. hodině, tohle byl Jason Derulo a chci vám říct důležitou věc. Zítra naplno startuje novinka ranního Kisu a tou je ranní výzva. Tak, my jsme se rozhodli plnit přání našich posluchačů a to týden co týden. Neslibujeme, že dokážeme všechno, ale slibujeme, že ty nejlepší nápady vezmeme vážně a zkusíme zjistit, co je v silách ranní trojky. Roman Anděl, Patrik Peltán, Míša Dinhová, tato trojice se už zjistí.

0: Kiss Active Weekend.
1: Zdravíme do Mikulova, kde je také dnes 6. září krásně, takhle tam je hezky celoročně, ale 6. září se dokonce v Mikulově koná pouť, přátelé, Mariánská pouť na Svatém kopečku. Ovšem nečekejte, že by tam byly labutě, lochnesky, nějaký ruský kolo a tak dále. To není takováhle pouť, to je taková ta pouť jako ze starých časů, kdy se půlka města vydá na kopec, v krojích se tam jde a probíhá tam mše, jo, na Svatém kopečku. Ale už jenom já teďka vidím první fotografie z toho dnešního dne na Svatém kopečku a opravdu to jsou krojované slavnosti, to chceš prostě vidět a zažít, protože to je ta pravá Morava. Takže pokud dneska máte zamířeno do Mikulova, tak rychle vyběhněte na Svatý kopeček, protože uvidíte opravdu lidi oblečený v těch moravských krojích a bude to mít opravdu krásnou atmosféru. Tak to je jedno místo, kam vás veme. No a v případě, že byste chtěli jet směr Hlučín, tak Terka má přehled o tom, co se tam děje.
2: Zajděte si užít den plný hudby, tradic, historických automobilů a příjemné atmosféry. Ať už zavítáte na slavnostní koncert, obdivovat veterány nebo si užít kulturní program u Hlučínského jezera, Hlučínský krmáš nabídne program pro všechny generace.
1: Co plánujete vy na neděli? Apka Kisu, dejte vědět. No, nebude úplný horko, myslím, že do bazénu to není dneska, ale pokud máte rádi procházky, tak teploty kolem 20 stupňů budou naprosto ideální. Teď Lost Frequencies a pecka Reality na Kisu.

0: soutěž pokračuje.
1: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: pro vás legendu našeho playlistu.
1: Legendy, hudební legendy Radia Kiss.
0: Ladíte Kiss, venku to sice na žádnou velkou plážovou party nevypadá, ale my si to léto a sluníčko uděláme v autě, v kanceláři nebo na zahradě teďka sami. Vracíme se v čase o necelých 30 let zpátky, rok 98, německá klubová scéna na vrcholu a u mixážního pultu DJ Tonka. Pojďte se kysáci hodit do pohody, protože tohle to je absolutní houseová klasika a hymna všech, co milují pianové melodie. She Knows You.

Ladíte Kiss a mám tady velké halo v technologickém světě. Společnost Apple podle všeho zařazuje zpátečku a plánuje velký návrat. Do krabiček s iPhony prý chce po dlouhé době znovu začít přibalovat nabíječky a klasická drátová sluchátka. Radovat se tak můžou nejenom technologičtí nadšenci, ale hlavně starší generace, pro které bylo dokupování drahého příslušenství k telefonu hotová noční můra. Takže starý dobrý drát a spolehlivá nabíječka jsou zpátky. A já vlastně možná vím proč. Protože firma Apple má od září, od tohoto týdne, z brusu nového šéfa, Tima Cooka, vystřídal John Ternus, který hned udělal věc, kterou nikdo nečekal. Do svého nejužšího týmu si najal ženu, kterou vytáhl přímo z důchodu. Prostě paní, co pro Apple dřív pracovala, teď seděla 5 let doma a on ji vzal zpátky. Ten John Ternus ji povolal zpět z penze, protože kdysi byla jeho nejbližší a nejspolehlivější pravou rukou. Takže možná právě tady ta babča přišla s nápadem, že by se měly vrátit ty nabíječky a drátový sluchátka rovnou do těch balení. Jo, tak třeba možná tato paní bude s těmi inovacemi přicházet i nadále. Třeba i díky ní Apple udělá tlačítkový telefony s anténama. Jako když už, tak už. Takhle, když už mluvíme o lidech, kteří se vracejí ve velkém stylu a jejich starší kousky pořád perfektně fungují, pojďme si dát hudební návrat do roku 97. Tady je Alexia. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme na Ústeckou D8. Jedete-li z Prahy směr sever, tak pozor na 56. kilometru. Tady skončil kamion mimo vozovku, prorazil svodidla, provoz je aktuálně plynulý. Pokud vás čeká cesta z Valašského Meziříčí směr na Nový Jičín, tak na výjezdu z města silnice 57 je neprůjezdná po vážné dopravní nehodě. A ještě zdravíme jižní Čechy, hlavní tak Dolní Dvořiště České Budějovice. Na obchvatu Kaplice se odchlízí ranní dopravní nehoda, fronty se aktuálně tvoří z obou směrů. Pokud máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss.
0: Když ostatní usínají,

0: něco na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Co je korfbal?
2: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
1: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
2: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
1: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal2026.cz.
3: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přírodní přikrývku Liolux s 20% slevou za 1647 korun a slevu 10% získáte i na krepové povlečení za 989 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
4: Nejoblíbenější hity Juboxu Rádia K.

0: tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: V neděli očekáváme jasno, přechodně polojasno, později večer bude od západu přibývat oblačnosti. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni.
2: Se skvělou náladou vstupujeme do další hodiny, odbyla 10. S vámi je Martin Hovorka, ladíte Kiss, teď a Avicii.
0: Nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Já musím právě teď pár minutek po 10. hodině pozdravit město Semily. Říká se Semily, město nemilý, ale tak to rozhodně není, protože já jsem si včera užil v Semilech skvělý večer. Byl jsem tam na svatbě, dělal jsem svatebního DJe. Zdravím tímto Verču a Michala, novou manžele. Byl to teda super večírek, mejdan na ranči. Z jedné strany byly koně, na druhé straně kravičky. A uprostřed já tam byl se svojí diskotékou. A byl tam pozor, byl tam pán, to je zajímavý, byl tam pán, co celý večer seděl, měl v ruce rumba kouli a chrastil do rytmu muziky. A oni mi říkali, že to je bývalý hudebník. A vzhledem tomu, že vydržel chrastit na tu rumba kouli celou tu dobu, co jsem tam hrál tu diskotéku, těch asi 5 nebo 6 hodin, říkali, to je podsta nejvyšší, člověče, to je podsta. To on by normálně odložil tu rumba kouli, ale vzhledem tomu, že celý večer chrastí, tak se mu to líbí. Tak jsem měl radost. Každopádně dáme 24/7, no a v této hodině můžete i jednu písničku vybrat vy, protože nás čeká další díl víkendového jukeboxu.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Active Kiss, Active Weekend.
1: Posloucháte Radio Kiss, já tady listuji kalendářem a v podstatě měsíc a půl je tu Halloween, to znamená, chtělo by to si pořídit svoji vlastní dýni, která buď to může chutnat, nebo může zkrášlit váš byt. Takový tip, řada mých známých to dělá, že nakoupí takový ten různý malý dýně, mají ozdobený byt vlastně až do konce října a pak to zpracují, něco snědí, něco se vyhodí, protože to schnije mezi tím. Každopádně, kdybyste hledali místo, kde mají až 15 různých odrůd dýní, tak je to nedaleko Berouna v Bikoši. Farma Bikoš, tam jsou zařízení, mají nejkrásnější a nejchutnější dýně, jak k vyřezávání, tak i na vaření. Tam samozřejmě tradiční Hokkaido, muškátová, máslová. Můžete si pak udělat dýňovou polévku, hodit to na grill, dýňový koláč, dokonce i svařené víno z dýní se dá udělat. No prostě těch variant je spoustu. Takže Bikoš, to je to místo, které byste teoreticky dneska mohli navštívit. Fotky tam budou nádherný. Když si to všechno nafotíte, bude krásně oranžová barva. Tak, přátelé, to je jedno místo, kam vás veme. A pak bychom ještě věděli o místě, kam dnes můžete vyrazit na Festival chutí.
2: Do Lysé nad Labem na výstaviště můžete kysáci dnes vyrazit na něco dobrého na zub. Koná se tam totiž Festival chutí a vzít sebou můžete i děti. Pro ně je tady připravena hra Cesta malého gurmána. Na informacích si vyzvednete pas, budete hledat stanoviště, plnit úkoly a nakonec si zajdete pro odměnu.
1: Výletujte, víkendujte a dejte nám vědět, jak trávíte neděli přes apku Rádia Kiss. Těšíme se na vás v éteru.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio

kávy. Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.

0: Tady je Kiss, tohle byl Paul van Dyk a další, kdo teď bude v éteru, to je jeden z našich posluchačů, který by si chtěl jistě vybrat nějakou příjemnou muziku pro nedělní dopoledne, tak ale nejprve pojďme klasicky, halo, kdo pak je na druhé straně?
1: Ahoj, ahoj, tady Davide.
0: Zdravím tě, Davide, slyším hluk, to znamená někde na silnicích.
1: Už jsem zavřel okýnka.
0: A luftuje to hezky, viď? Luftuje to.
1: Už to je to parádně.
0: Hele, a dneska je venku takový počasí, že to je na stažení okýnek, nebo rovnou by to bylo na celou střechu stáhnout?
1: Tak to je podle vkusu každého, ale za mě asi bych tu střechu nechal, je 20 stupňů, takže...
0: To ne, střecha až tak od 25. Každopádně 20 stupňů, to je vlastně se ideální k tomu, jenom stáhnout ty okýnka a nechat náhlas hrát hudbu. Tak já ti zahraju do auta nějakou muziku, aby to slyšeli všichni kolem, abys to pořádně jako otúroval, jako ten repráček
1: dobře,
0: k tomu autě.
1: Dobře.
0: Tak jakou dáme?
1: Jestli nehrál, teďka neposlouchal jsem, ale Sub Focus bych poprosil.
0: Dobře, zahrajeme, s radostí. No to se bude líbit, podle mě, až pojedeš nějakou klidnou vesničkou takhle při neděli, to se bude líbit, podle mě, lidem.
1: Tak jo, určitě jo. Já bych to chtěl do jedné klidné vesničky poslat, jestli je to možné.
0: Určitě, povídej, kam?
1: Bylo by to do vesničky na kopec Bražiska.
0: Ano.
1: A bylo by to pro jednu krásnou paní, která tam nahoře bydlí.
0: Tak zdravíme tu krásnou paní, která jistě v té malebné vesničce poslouchá. Tak ahoj.
1: Určitě poslouchá, díky moc, ahoj.
0: Čau, čau. Solar System od Sub Focus na Radio Kiss. Na vaše přání víkendový jukebox.

0: Hladíte rádio Kiss, je 10:45. Když se řekne brennerský průšmyk, tak všichni vědí. Stojí se tu kolony cestou z Rakouska na Gardu nebo do Dolomit, kdy se jede, nebo cestou zpátky. Prostě ikonická dálnice, která spojuje Rakousko a Itálii. A teďka se tu staví také železniční tunel. Není zdaleka ještě hotový. Vlaky zde budou jezdit nejdříve za 6 let. Přesto ho lze už nyní označit za nejdelší tunel v Evropě. Oni to prorazili, takže poprvé, ačkoliv ještě vlaky nejezdí a je tam spousta práce, tak aktuálně poprvé existuje souvislé tunelové spojení mezi okrajem Rakouskou Innsbrucku a Itálií o délce přes 55 kilometrů. Až se to dokončí, až to bude sakum prdum hotový, tak dokonce tento nový tunel, brennerský, porazí švýcarský Gotthardský tunel a bude nejdelší na světě. Že zatím vede švýcarský Gotthard tunel, ale jednoho dne toto prvenství převezme právě tunel pod brennerským průsmykem. Já si tak říkám, když o tom tady mluvím, že tam bude opravdu necelých 60 kilometrů pod zemí. Co na to naši odborníci, co staví ve východních Čechách ten 500 metrů dlouhý tunel Homole? Jak se jim to tam nedaří dodělat, jak se jim tam furt něco sype? Nemohli ani kvůli tomu otevřít tu dálnici. Prosím vás, jestli můžem poprosit, jo? Jestli byste nám z Brenneru poslali dva kluky s lopatou sem na Homoly do východních Čechách, aby už to konečně dodělali.
1: Radio Kiss. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: i jsem za volantem po celé republice.
1: Za okamžik 11. hodina dopolední víme o čerstvé dopravní nehodě v západních Čechách. Jedete-li právě teďka z Plzně na Stříbro, tak u odbočky na Pňovany se bouralo. Také několik drobných kolon, jedna na výjezdu z Brna ve směru na Prahu. Na dálnici D1 si aktuálně postojíte kolem 20 minut a pokud jedete po dálnici D5 z Prahy na Plzeň, tak frontu čekejte za Loděnicí, tady to je taky zhruba 15-20 minutek ve Štrúdlu. Jestli máte i vy informace z té své nedělní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Počasí.
1: V neděli očekáváme jasno, přechodně polojasno, později večer bude od západu přibývat oblačnosti. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni.
2: Jedenáct dopoledne, tady je Kiss, Martin Hovorka s vámi, má pro vás Two Brothers on the Four Floor a taky Kejnána.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Kysáci, jaký je podle vás ten úplně největší hit skupiny Lunatic? Je to Máma dotyky, nebo Ať je hudba tvůj lék? Nebo dokonce nějaký jiný? Rozhodněte o tom v největší anketě, jaká se kdy za dobu existence této legendární skupiny konala. Kiss.cz, tady hlasujte pro svoji oblíbenou skladbu kapely Lunatic a nezapomeňte tam nechat také svoje jméno, protože ve hře je nejenom vítězství té dané písničky, ale i zážitek, na který se nezapomíná, a to je setkání s Lunaticama v rámci jejich pražského koncertu v O2 Universum. Ten proběhne 2. října v pátek, na který dokonce jsou vstupenky, takže můžete zakoupit a být u toho také, kdy Lunatic budou koncertovat v Praze. Radio.

0: Kiss Active Weekend. Kiss Active Weekend.
1: Ladíte rádio Kiss, chodí tady zprávy od vás, od posluchačů, jak trávíte neděli, třeba Kuba, ten momentálně přebírá brambory, co včera vybrali na políčku, tak to je samozřejmě jedna varianta, dělat na zahrádce, anebo pak se jít veselit třeba někam, kde bude kopa jiných lidí, se kterými se můžete teoreticky seznámit. Třeba v takovém Roždově pod Radoštěm probíhá Food Festival a to není jediné místo, kam si dneska můžete jít napucnout bříško, viď Terko?
2: Vyražte do Brna na Burger Street Festival s nejlepším výběrem burgerů, domácími hranolky, dezerty a zábavným programem v historickém centru. Atmosféru doplní zábavný program a soutěže pro všechny věkové kategorie. A vstup je zdarma.
1: Mňam. Terko, děkujeme. No a obracíme se i na naší posluchačku z Novohradských hor, protože i tady je krásně.
3: Tak zrovna jsem měla možnost doporučit turistům, kam tady u nás na Novohradsku, tak jednoznačně navštívte hrad, kde se konají i výstavy. Projděte to náměstím, kde si dáte výbornou opočenskou zmrzlinu a zákusek. Popojedete dál, máme tu procházku k novohradským vodopádům Terčino údolí. A komu to bude málo, kousek dál je poutní místo Hojná voda, kde si můžete vzít i dobrou pitnou vodu. Krásná příroda, je to super. Míša.
1: Užívejte neděli, Míšo, děkujeme. A jestli máte také nápad, jak trávit dnešní odpoledne, které by doufejme mělo být se sluníčkem, tak se ozvěte přes apku Rádia Kiss. Teď David Guetta.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Dneska je den, kdybychom se měli opět stát dětmi a Patrik si to tady užívá náramně.
2: Mě to baví.
1: Zkusíme zavolat do jednoho hotelu. Tvým úkolem bude zkusit, jestli si pětileté dítě může zarezervovat pokoj.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, já bych si rád zarezervoval pokoj.
3: Dobře, tak si vezmu na vás kontakt.
2: A máte tam nějaký třeba bazén a nebo cukrárnu? Já jsem si našel holku a chci si to s ní užít.
3: Prosím vás, kolik vám je roku?
2: Mně bude za týden 5 let.
3: Takže to je nějaká legrace.
2: Ne.
4: Moc vás zdravíme z Rádiaky.
3: Já poslouchám Kiss v autě, tam jsou...
5: Mám jednu otázku, můžete mi říct, kam na ty nápady chodíte?
0: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss.

0: A ta bude přímo Deluxe.
1: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
0: Nachystal jsem dánského remixéra, který se říká Funkstar Deluxe. On dostal takový skvělý status, vlastně povolení od rodiny Boba Marleyho zremixovat píseň od Boba Marleyho. Vlastně úplně první producent na světě, který dostal takovéto oficiální povolení a proslavil se remixem hitu Sun is Shining. No a když tento hit uzrál, tak pak se řekl, že se vydá za dalším hitem a tak zvolil písničku Saturday. I to je samozřejmě předělávka jednoho ze slavných hitů 70. let. Takže přátelé, pojďme na Funkstar Deluxe, protože jeho remixy jsou opravdu luxusní. A toto je vzpomínka na pecku Saturday. Tak legenda Kissu, Funkstar Deluxe.

Kolikátého, že to dneska máme? 6. září. Posloucháte Radio Kiss a vypadá to na babí léto. Jako, nebo to už je to, co je teďka venku babí léto? Nebo kdy začne vlastně babí léto? Já se ptám z toho důvodu, že teploty vystřelí opět do maximálních výšin. V západní Evropě, Španělsko, dokonce jižní Francie, tam má být v těch následujících dnech až 44 stupňů Celsia a tady v Česku se nás dotkne 32. Jako ke 40 se to nepřiblíží, ale bude v úterý 32. Pak bouřky a pak ochlazení, ale v úterý bude 32. Otázkou je, jestli ten naposledy letos, nebo jestli to ještě nás to nějak bude jako zkoušet to počasí. Každopádně asi by to chtělo nějaký drink, asi by to chtělo možná ještě k vodě. Já konečně vyzkouším bazén letos, protože jsem ještě nebyl v bazénu, takže to doženu, venkovní bazén, to půjde. Ale co mě zvali známí, normálně na Vltavu, a tím, že vlastně funguje ta vltavská kaskáda a teďka upouští vodu z Lapy, aby to všechno dobře teklo, tak můžou fungovat bez problému i pražské náplavky. To znamená, mě pozvali v úterý, přátelé, na pražský slovanský ostrov, kde je půjčovna lodiček. A vymysleli moji kamarádi, že si půjčíme šlapadlo ve tvaru labutě a užijeme si hlavní město Prahu úplně z jiné perspektivy, jako přímo z vodní hladiny. Takže v úterý letní radovánky, 32 stupňů Celsia, aspoň ten týden pracovní nebude tak nudnej, protože si to v úterý díky tomu horku uděláme hezký, co říkáte. Tady je Coolio, za malý moment taky Mark Korn, ať se vám Radio Kiss před pravým polednem v neděli skvěle poslouchá.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Tady je KIS, vyrážíme k Brnu, protože dálnice D1 hlásí problémy na výjezdu z Brna směrem na Prahu. Kolona je na dálnici D1 až na 184. kilometr a celou tu dobu v koloně pojedete kolem 3/4 hodiny. Mimochodem, objízdná trasa D1 je aktuálně také ucpaná. Problémy hlásí silnice 57 hnedka za Valašským Meziříčím ve směru na Nový Jičín. Tady je neprůjezdná po ranní velké nehodě. Policie stále dopravu odklání. Jestli máte i vy informaci z té své trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia KIS. Díky.
2: Co je korfbal?
3: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
2: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
3: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
2: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
5: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přikrývku antistres s 20% slevou za 926 korun. A slevu 10% získáte i na froté prostěradlo za 369 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
6: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
7: Nejoblíbenější hity jukeboxů rádia

0: Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: V neděli očekáváme jasno, přechodně polojasno, později večer bude od západu přibývat oblačnosti. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni.
2: Pravé poledne, Martin Hovorka s vámi na Kissu, přeju vám famózní neděli, užívejte sluníčka, tady jsou Wanted.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss a úplně poslední prázdninový den v pondělí 31. srpna jsme vám dali možnost vyhrát 7000 korun. Lépe řečeno, na kostce padla šestka a Pavel si odnesl 7000.
1: Házím. Pavle? Posíláme 7000!
2: Je to tam šestka!
0: Já bych vám moc přál...

0: Active Kiss, Active Weekend.
1: Ladíte Kiss, bude půl jedné odpoledne. Lidi nosej z lesu hřiby, houby a tak dále, plný košíky. Teďka mi tady přišla fotografie, přistála mi tu fotografie, jak se čistí houby v neděli odpoledne. Tak i to je samozřejmě varianta, jak trávit nedělní odpoledne, jenom pamatujte na to, že některé houby jsou jedlé pouze jednou, tak ať víte, která je ta správná, až se tím budete spát dneska v odpoledních hodinách. Co dalšího dělají naši posluchači během neděle?
2: Ahoj, Radio Kiss a zdravím všechny diváky. Já vás zase poslouchám na túře. Včera jsem vyrážel z Kolína do Nymburka a teď šlapu z Nymburka do Mladé Boleslavy. Takže mi pomáháte do kroku a líp se šlape. Mějte se krásně všichni, ahoj.
1: To máme radost, drž tempo a půjde to, protože další muzika je tomu přímo stavěná. Headway nás čeká, Eiffel 65, taky Hunter X a pecka Golden. To se bude líbit i dětem. No a pozor, ještě jedno ohlednutí, a to do Blatné, do jižních Čech.
3: Už čtvrtý ročník hruškobraní se koná na zámku Blatná Kysáci. Je plné hruškových specialit, soutěží, stánků a kromě toho se tady konají prohlídky lihovaru a pivovaru a také zámku, na kterém je i Lego výstava.
1: Hezkou neděli.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.

0: Ladíte Radio Kiss, budeme hrát teďka jednu písničku podle vás a zůstaneme u 90, protože Headway je vystřídá další parta 90. let. Víkendový jukebox. A já už se ptám našeho posluchače, který pozor, myje okna. Muž, náš posluchač Kysák, myje okna. To by mě zajímalo, co mu za to jeho manželka, partnerka slíbila. Možná nějaký dobrý obídek, že by svíčková? Ahoj!
1: Zdárek Martias, hele, prosím tě, pust tam Technohead a Ivona Bee Hippie. Umej vám okna, potřebuju něco na rozhejbání. Tak bylo by to i pro všechny, co to mají podobně. Hele, díky, měj se, čau Michal.
0: Ale ono, víc našich posluchačů dneska něco dělá. Mám tady ještě informaci o jednom posluchači, který leze po střeše a opravuje střechu teďka. Tak i třeba pro tebe je ta písnička, aby si na té střeše připadal jako na Tomorrowlandu. Což tady s tou písničkou nebude problém. I wanna be hippie, tady jsou Technohead, nejrychlejší písnička našeho kysáckého archivu. Teď a tady.

0: Ladíte?
1: Co je čeká? Prča.
0: Stav smáli.
1: Ladíte, no tak já ti taky řeknu, jak jsem se smál teďka. Kdo jak se směje naposled? Teď tady já to koukám, že půlka šmejkalky mostu na dálnici D1 za Prahou je opravená a přesunujou se na druhou půlku mostu. Takže ještě to bude potrvat. Ale pozor, já jsem měl po šmejkalce teďka nedávno.
0: No a?
1: Já jsem na Brno. Kamiony v jednom pruhu, přede mnou hasiči, takže jsem nemohl jet nějak rychle předjíždět, jede 40 a víš, že prostě ty 3 kilometry nic neuděláš. Za mnou šílené ze Slovenska, blikačka, troubení, předjížděl, podjížděl, nevěděl, co má jako dělat dřív. A když se dostal na můj úroveň, a já měl stažený okýnko, poslouchal jsem si písničky, vlálo mi to tím autem, že jo, tak on zastavil na můj úrovni a říká, sjeď na nejbližším exitu, vyřídíme si to spolu. A začal člověče, a říkal jsem si, člověče, to je nějaký nepříjemný, to mě nebaví, tak jsem zavolal na policii.
0: Ano.
1: A řekl jsem mi, přesně, tady nějaký šílenec, on má nějaký problém s tou šmejkalkou, tady jsou ty 40 km rychlosti, víc s tím neuděláme, my se ho tady bojíme. Člověče, a na nejbližším exitu jsem ho viděl, jak se ho tahají z auta policajti.
0: Dobrák, dobrák, odkosti.
1: Tím, že ten provoz byl pomalý, tak jsem mu ještě stihl zamávat. Takže jsem se smál naposledy.
0: Udělal jsem mu hezký den.
1: Já si myslím, že jsem to. No a tak chtěl bych prostě jenom říct, že a ty šmejkalce.
0: Počkej, a to byl Slovák a mluvil česky?
1: Já nevím to.
0: Nebo co hovoril?
1: Co bole.
0: Pojď.
1: Co bole, pojď mi. Tak já jsem jenom chtěl říct, že a ty šmejkalce, to je ta message toho vstupu. S tím další rok a půl nehneme. Jasně. Musí se to opravit, udělat. Bude to trvat, chce to trošku nervy v klidu a dostat se do svého cíle. Sice po nějaké době bude to trvat déle, ale nedá se nic dělat.
0: Prostě vyjet dřív?
1: Tak.
0: Jednoduchý, dej si rezervičku, káva a další věci,
1: ale
0: pohoda.
1: Ale problikávání ani troubení to nespraví.
0: Můžeme zkoušet?
1: Jo.
0: No.
1: Já se tam pojedu projet, člověče.
0: Tak pojď, já jedu s tebou.
1: Chtěl bych poděkovat policistům, protože stále ještě ochraňují a chtějí, aby to všechno jako bylo zařezávalo.
0: Tak uvidíme, vydržíme to, vydrželi jsme jiný věci. Tohle tak. Taky přežijem, prosím
1: přesně
0: tě.
1: Přesně tak. Vítě vysílá.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Tak krátce před 13. ještě jukneme, jak to vypadá na silnicích. Dvě dopravní nehody v Českých Budějovicích, Žižková a Rígrová, bouralo se i v Lounech, ulice Husova a ještě Český Těšín, ulice Frýdecka. Kdybyste měli info ze svých cest, dejte vědět přes apku. Šťastnou cestu!

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Kiss počasí.
1: V neděli očekáváme jasno, přechodně polojasno, později večer bude od západu přibývat oblačnosti. Foukat bude mírný severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 19 až 22 stupni.
2: 13. je tady na Kissu, i nadále to nejlepší od 90. let, za chvilku Ariana Grande, ale ještě předtím Mr. President Jojo Action. Hezkou neděli!
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Dneska slaví stará i mladá Boleslav, tak všechno nejlepší. 13.07, stezky jsou s Vítou Lesákem, jinak co se týká dnešního dne, tak je taky Světový den vousu, tak pánové, tady ve studiu je ještě Lukáš Bláha a Martin Hovorka, co to jako je? Podívejte se na mě, já jsem se dneska upravil, já to dneska držím. Vás to teprve čeká teda, jo? Čekaj, Martias ještě?
1: Tak dneska ten vousatý den.
0: No dneska.
1: No roste to trošku, no.
0: Trošičku, no. To zkus bouchnout dveřma, jestli to opadne. Když to drží, tak je to v pořádku.
1: A to se pak udělají beďary, to je příjemný.
0: Beďarové odpoledne následuje v následujících minutách. Tak si užijte odpolko s Blážou.
1: Až Kolínskou.
0: Kolínskou? Za chvilku, přinesu.

0: Aktiv Weekend.
1: Tak mám tady ještě jednu akci, kterou dneska můžete navštívit. Dobře poslouchejte, Marušku.
2: Ahoj, tady Maruška, já vás všechny zdravím z Vysočiny, konkrétně z Velké Bíteše. Tenhle víkend tu máme tradiční bíteské hody, tak to určitě bude super. Ahoj.
1: Tak můžete ještě vyrazit, kdybyste měli plány na následující víkend, tak dejte 100% vědět. Michael Jackson už za chvilku a teď to Willow.

0: pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Rádia Kiss.
1: Tohle máte na Kissu rádi a rádi si to i objednáváte v jukeboxech. Míříme do roku 2002, kdy se narodila Verona, tenkrát ještě ve složení Petr Fider a Markéta Jakšlová. A v té době taky jejich první album, který se jmenovalo Náhodou, a zároveň i single z něj si teď tady na Kissu v legendách připomeneme. Verona 2002, Náhodou.

0: Kissu. Čtvrt milionu Čechů má problém, na konci roku vám skončí řidičáky, ale neplašte, naprosto v pohodě, protože mám dobrý zprávy. Výměna zabere maximálně 5 minut, všechno děláte online a hlavně pro nový řidičák ani nikam nemusíte. Vy si ho můžete nechat poslat klidně do výdejního boxu. Za tohle palec nahoru.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Provoz na českých silnicích je relativně v pohodě, pouze 3 dopravní nehody vám budou komplikovat cestu. D8, 56. kilometr ve směru na Ústí nad Labem, bouralo se i v Trutnově, Zelená Louka a ještě Česká Třebová u Podhorky. Jinak z dopravy je to úplně vše, ať už míříte kamkoliv, šťastnou cestu.

Kidshopu si vybere celá rodina. Pro nejmenší máme dětské bodíčko, aby bylo jasné, po kom mají hudební vkus. Pro tátu pořádný pivní půl litr, protože hydratace je...

0: Jenáš Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Rádio Kiss počasí.
1: V pondělí očekáváme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, večer pak ubývání oblačnosti. Foukat bude slabý proměnlivý vítr z jižních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
2: Hezkou neděli z Kissu přeji i nadále Vítě Lesák, sundávám košík, pouštím z vodítka, tak pozor na něj, je tady Pitbull, hezké odpoledne.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Tohle budeme mít zafixováno na léto roku 2026. Hugel a Moving to the Sun, muzika, která dozněla, a muzika za chvilku bude hrát i podle vašeho gusta. Je víkend, k víkendu patří i porce jukeboxu, tak nezapomeňte, dvě cesty sem do studia. Buď ta telefonní 210-323-323 a nebo taky naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy. Za chvilku Becky Hill a Rush a ještě předtím i Labuš. Hezké odpoledne.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Národ pivařů a pro pivaře mám jednu zásadní zprávu, protože teď už si chlazený pivko dáte nejenom uprostřed lesa, ale klidně u rybníka na rybách, protože Češi přišli jednou horkou novinkou, a to s pípou, kterou pohání akumulátor. Pozor, žhavá novinka. Dokonce už jsou tak úspěšní, že i ve Spojených státech založili odnož, protože tam je to taky velký trh, a v prodeji bude už začátkem roku 2027. Tak doufám, že v tuhle tu chvíli poslouchá Ježíšek. Ježíšku, doufám, že posloucháš, protože tohle je to jediné, co potřebuju na Vánoce.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.
2: Y venga conmigo. Vámonos al

0: Klasika kávy.
1: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.

0: Na telefonu už zdravím Jardu. Jardo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím, pěkný.
0: Co děláš při neděli, prozrať?
1: Sedím za volantem, jdu za bývalou do Plzně se podívat. Mám tady nějaký věci, tak jdu pozdravit.
0: Jako sebrat si věci a zase jet zpátky, jo?
1: Přesně tak, zpátky do Prahy.
0: Hezky, pěkně. Tak co jsi vybral, prosím tě?
1: Tož můj talelám, ding ding dong, písničku.
0: To bude nějaký jako připomenutí starých časů, nebo...
1: Asi jo, hele. Já tak, jsem za to kápnul, hele.
0: Jo, tak vidíš. Tak aspoň tak, zvednu ti náladu, za chvilku hraju pro tebe, přeju šťastnou cestu a zas někdy na kysu, ahoj.
1: Taky děkuju, mějte se, ahoj.
0: Čau, čau. A ještě hlasovka od Michala.
2: Ahoj, tady Michal. Poprosil bych zahrát písničku pro mého nejlepšího kámoše Pepu. A byla by to písnička, nevím, jak se jmenuje, ale je to... Jean-Marie!
0: Já si tady dělal hlavu, co to asi tak může být. Tak Saše jsme hráli před chvílí, prosím vás, je to Saš, ale nemenuje se to Jean-Marie, ale jmenuje se to Gambare. Oh, you touch my tra-la-la.

0: 7 hodin ráno.
1: A na rádiu Kiss
0: začíná soutěž 7-7.
2: Ano, a takhle to zítra začne, vlastně od pondělí do pátku. Vždycky v 7 ráno hrajeme až o 7000 korun. Už to asi všichni moc dobře víte, házíme tady kostkou, co vám padne na kostce, násobíme tisícovkou. A kdyby vám náhodou padla šestka, přihazujeme ještě litřík dobru, takže nejvyšší výhra, kterou můžete si odnést, je 7000 korun. Nevěšte hlavy, je 6. září, ale ještě pořád budeme tuhle hru hrát, a to až do konce roku 2026. Tak věřím, že to někdy, nemusí to být teďka následující týden, ale klidně až ten další 100% dopadne. Více na našem webu kiss.cz.
0: 7-7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na rádiu Kiss.
3: Be happy.

0: bubbly homes. Only got the wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffer with Wobble All Joyful. Goodbye, load.
1: Jsem za volantem po celé republice.
2: Zdravím taky všechny cestovatele, jak to vypadá na silnicích, D1, 45. kilometr ve směru na Prahu, hlásí dopravní nehodu. Podíváme se taky na silnici číslo 9, tam je nehoda u obce Tuhaň a ještě dvě nehody v Setín na Lapači a Žďár nad Sázavou ulice Jungmanova. Kdybyste měli info ze svých cest, tak určitě mobilní apka KISu máme k dispozici, dejte vědět. A jinak přejeme šťastnou cestu.
3: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
4: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
5: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
6: Jseš výborný, jseš prostě skvělej.
5: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
7: Mě dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
3: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
1: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na rádiu KISS. Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
8: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
9: Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přírodní přikrývku Liolux s 20% slevou za 1647 korun a slevu 10% získáte i na krepové povlečení za 989 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
10: Co je korfbal?
11: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
10: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
11: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
10: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel.
11: Korfbal 2026.cz.
1: Posloucháš KISS? Radio KISS.
3: Tak ho i sleduj
1: na Instagramu, YouTube a Facebooku. KISS počasí.
12: V pondělí očekáváme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, večer pak ubývání oblačnosti. Foukat bude slabý proměnlivý vítr z jižních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
2: Jsem rád, že jsme ušetřili nějaký čas, protože pro vás mám jeden hudební bombonek, ale počkejte si to všechno v následujících 60 minutách tady na KISSu. Hezký odpoledne.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

Maxwell a Ingrosso, Dreamer u nás na Kissu. Zdravíme taky na Bali, Brown, Sedlo, Míra a Hasy napsali, poslali i fotku. Kluci, vůbec nezávidíme, nám tady taky svítí slunce a máme tady krásných tropických 22 stupňů. No nic, užívejte, buďte úplně v klidu. Další minuty jsou zcela následující, jeden hudební bombónek, ale ten si dám až za pár minutek. A ještě předtím třeba Duke Dumont, dáme i trošku Itálie, Gigi D'Agostino, a v tuhle chvíli přichází Mark Korn a letní záležitost Ragagabam. Hezké odpoledne.

Und u nás na KISu září je ve znamení samých národních a mezinárodních dnů jídla. Důkaz jste měli už včera, den sýrové pici, dneska je mezinárodní den slaniny, zítra národní den salámu a pozor, středa, den vídeňského řízku. A teď je úplně jedno, jestli máte poctivej vídeňský z telecího, a nebo jedete kuřecí nebo vepřové, to je úplně putna. Nicméně možná je to trošku výzva. Jestli dneska tápete co na večer, tak já bych tady do té kombinace určitě šel. Možná bych zkusil i salátek, abyste na ten prosinec byli nachystaný a věděli jste, že všechno je v pořádku a že jste to nezapomněli. Radio Kiss.

0: soutěž pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: Devadesátky a přechod k miléniu, to byla doba, kdy taneční muzice vládli hodně Němci a samozřejmě Italiáni. A v Itálii zůstaneme dva bráchové a ještě jejich dobrý kámoš, Giorgio a Andrea Prezioso a společně s nima i Marvin. To byla trojka, která si říkala Prezioso a Marvin. Kluci fungovali od roku 1993 do roku 1999, pak to utli, dali si pauzu, ale nakonec samozřejmě je můžete ještě potkat na nejrůznějších místech, klubech nebo festivalech. A tady mám jednu vzpomínkovou záležitost. Tyjo, to je hodně zpátky v čase. 26 let zpátky. Rok 2000 a teď v hudebních legendách na Kissu. Prezioso a Marvin, Let Me Stay.

Shakira, Daidai na Kissu. Doba je strašně uspěchaná. Doby, kdy vycházela nová muzika, mělo to 3, 3,5 minuty. Dávno, dávno, ne? Teď čím kratší, tím lepší. Pohybujeme se něco kolem minuta 40 až 2 minuty 20 a dám vám za chviličku i takový krásný důkaz. Určitě si vzpomenete na tuhle tupecku. September je úplně aktuální, že jo, k září, Cry for you. A mně se dostal do ruky remix roku 2026, který udělal No Wi-Fi. A samozřejmě už to nemá 3,5 minuty, ale má to už jenom 2 minuty 22. Tak abych vám zlepšil náladu a dostali se nějakou novou porci, novou verzi, tak teď na Kissu.

0: To nejlepší od 90. let. Non-stop.
1: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Nedělní odpoledne v plném proudu, doprava začíná houstnou, D1 45. kilometr na Prahu, byla tam nehoda, zdržení v tuhle chvíli víc jak hodinu. Zdržíte se i na D11 ve směru na Prahu, a to konkrétně u Poděbra, tam si postojíte 15 minut, bouralo se v Brně, ulice Kniničská, Polička, nábřeží Svobody, Bílina, Volkerova a nehoda je i v Kamenných Žehrovicích. Z dopravy vše, ať už míříte kamkoliv, šťastnou cestu přejeme z KISu. I wanna

0: KIS počasí.
1: V pondělí očekáváme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, večer pak ubývání oblačnosti. Foukat bude slabý proměnlivý vítr z jižních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
2: Hezkou neděli z KISu přeje Vítě Lesák a na start dalších 60 minut mám nachystaný Paul Keane a nebo Selena Gomez.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

Aquagen, to je muzika, která dozněla na Kissu a za chvilku bude hrát muzika z Kissu dle vašeho gusta. Víkend pokračuje, dáme další porci víkendového jukeboxu, tak jenom buď můžete vyzkoušet naší kysáckou apku, tam nahráváte zkazy, a nebo pochopitelně můžete i zavolat na 210 323 323 už za pár minutek. Dáme Alana Volkra, bude i Ola Basosky a ještě předtím si střihneme legendu 90. let, boyband Backstreet Boys.

0: rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic.
1: Ano, měli byste o tom rozhodnout, protože tři páry vybereme a osobně se s lunetikama setkáte. To všechno už 2. října v pražské O2 Univerzum. Důležitý je, abyste šli na naše webovky kiss.cz, kde máte zároveň i záložku, která obsahuje lunetik. A my se vás ptáme, abyste rozhodli o největším hitu. Je tam celkem 6 kousků a vaším úkolem je odkliknout právě ten váš favoritní song, napsat jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, poslat a to je úplně všechno. Času máte dost, protože vybíravý herce budeme 25. září, tak držím palce, že se s klukama pěkně na jejich koncertu uvidíte naživo.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Zároveň je i den, kdybychom měli říkat pravdu. A mě napadla jedna věc. My tady o sobě ve studiu víme už úplně všechno, ale Kisáci o nás všechno nevědí. Takže co kdyby nahráli vzkaz přes...
2: Jejda. To jsou ty výpadky, to je potom blackoutu ještě. Máme pár vysílačů, který musíme dát.
1: To nevadí, já to ráda zopakuju. Takže mě napadlo, že by nám Kisáci mohli posílat vzkazy přes apku a my bychom museli...
2: Ne, to nejde dneska.
3: To je jak na potvoru normálně.
4: Ty člověče, zrovna míši mikrofon, víš?
1: Že jo, Kisáci, posílejte vzkaz přes apku.
2: Ne, všechny nápady jsou dobrý.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: Jdeme krátce po půl pátý hrát podle vás a jsem rád, že jste tady naskákali s těma apkama, tak pojďme na ně, Pája.
1: Ahoj Víťo, tady je Pája, zdravím to nejlepší rádio, Radio Kiss. Prosím tě, zahráme jsme tam nějakou pořádnou vypalovačku. Bylo mi to speciálně pro mě, jdu obalovat houby konečně, řízečky budou, jupí. Tak to bude pro tebe, pro vaše skvělé Radio Kiss a pro moji skvělou rodinku do jižních Čech. A tak jako pro všechny kysáky a kysáčata. Opatrujte se a volujme doprava. Ahoj, Pája.
0: No jo, houby jedou na plný obrátky. Iva dneska uklízí, protože stěhování.
2: Ahoj, Vítě, tak já jsem se úspěšně dneska přestěhovala, vrátila z dovolený a teď uklízím byt po předchozím nájemníkovi a je to teda masakr. Jako myslím si, že budu uklízet ještě další dva dny, no snad ne. Tak jo, přeji hezký víkend všem, ahoj, Iva.
0: A ještě tady máme Gabču.
3: Ahoj Víťo, prosím tě, já bych chtěla nechat hrát Tiësta a Adagio for Strings, bylo by to pro mě, protože mám dneska narozeniny a zároveň pro tebe, protože vysíláš a narozeniny máš v úterý, tak aj. Ať si to taky užiješ. Aj, děkuju, aj. Ahoj Gabča z Děčína.
0: Tak Gabčo, všechno nejlepší, nemusela jsi to úplně propálit, ale budiš, no, tak uvidíme, jsme zase o rok starší a teď si dáme do uší pořádnou nálož od Tiësta a Adagio. Four Strings. Let's go on a jelly.

0: B-Rex a David Guetta, Sad Girls. Jsou v Kiss parádě na místě a to nebudu otajňovat, protože Kiss paráda dneska od 19 hodin, tam se dozvíte celou top 10, samozřejmě pod taktovkou DJ Basslickera. Hlasování probíhá na našem webu kiss.cz a co můžu otajnit, tak jsou novinky. A obě dvě budete určitě znát, protože ty melodie už jste někde slyšeli.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.
0: Novinka jedna, Mark Horn. I won't let you down. A druhou novinku přináší Robin Schulz, Take it slow.

0: Tak nezapomeňte, Kiss Paráda, repríza už dneska v 19 na Kissu s DJem Bejslikrem.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: D1, opravdu velký, špatný, 45. kilometr ve směru na Prahu, byla nehoda, v tuhle chvíli zdržení víc jak hodinu, bouralo se i na D573. Kilometr ve směru na Prahu. Další nehoda na silnici číslo 23, Štěměchy, a ještě tady mám dvě nehody, Ostrava Orlovská a v Praze Veselská. Šťastnou cestu.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Začátkem září vstoupily do kin hned dvě hudební čumendy. Zvu vás. Koncertní film Katy Perry The Lifetime's Tour Live from Paris natočil na 60 kamer jeden z nejlepších koncertních režisérů Paul Dugdale. A díky němu si fenomenální vystoupení Katy Perry užijete i vy. Ve vašem bijáku. Fandové Báry Basikové, našpicujte uši. Dokument nesoucí jméno této legendární zpěvačky zachycuje 50 let její profesní dráhy a chybět nebude ani vhled do jejího soukromí. Užijte velký divy na velkým plátně. To vám z Kisu přeje Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: V pondělí očekáváme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, večer pak ubývání oblačnosti. Foukat bude slabý proměnlivý vítr z jižních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
2: Dáme Armina van Burena, dáme DJ Boba s Teskysem, Svítou Lisákem, hezkou neděli přeju, hlavně pevný nervy na silnicích, tam určitě.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

Armin je ve formě a společně s ním i Sasha Everlasting, muzika, co dozněla právě teď na Kissu. Doufám, že ve formě jste i vy, protože za chvíli se můžete ukázat v rámci dalšího víkendového jukeboxu. Tak vytáčejte telefon už za chvilku 210 323 23 a do té doby si ještě škrtnem třeba Rednex, Ella Henderson a nebo Don Omar a Lucenzo, Dan Zakoduro. Já jdu vyhledat jeden song, protože jsem dostal hlasovku, kde prostě je jenom zaspívaná část té písničky a já vůbec nevím něco, co to jako je. Že se tam furt zpívá pupinata, pupinata. Tak já jdu hledat, co to bude.

Rednex a Spirit of the Hawk na Kissu. Tak nemůžete úplně Googleu ve všem věřit, protože pokud zadáte Pupinata, tak vám to vyhodí, že je to Michal David Poupata. Ale samozřejmě jsme na to přišli. Děkuji i Patrikovi Peltánovi.

0: Patrika a jdeme na Jukebox.
1: Jukebox. Víkendový Jukebox.
0: Tam už číhá další cestovatel Míra. Míro, ahoj.
2: Čau, zdravím se kysáky Patrika do kolony.
0: Tak třeba pokecáte, když se budeš mířit na D1, můžete, myslím, že možná stihnete i něco pogrilovat, protože zdržení, co teďka vidím, tak je nějakých 40 minut. Tak co jsi vybral, tak komu zahrajeme?
2: Tak zahrajeme pro všechny teda, co stojí v kolonách, my jsme teda si vystáli svoje po D11, ale už jsme skoro doma. No a všem pohodovým lidem, mojí rodině, která tady se mnou sedí, že jo, tobě do rádia, ať to rychle uteče. No a všem, ať hlavně dobře dojedou domů.
0: No, to si myslím.

0: Já za chvíli taky, no ne za chvíli, za hodinku a půl pálím taky po D11, tak doufám, že to bude v pohodě. A teď si dáme kafíčko. No tak aspoň, že tak. Tak odpolední káva, šlofíček, zdravíme vás na cesty a zase někdy. Ahoj.
1: Čau.
0: Čau.

0: Klasika kávy.
1: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Ázii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Kiss Show Rádia Kiss.
1: A zamíříme taky na Kiss Show, protože máme tady podzim a věřím, že se vám bude hodit seda hrnků, ať už odpoledního jumpu, anebo ranního kisu. Zkrátka na kafe, na čaj, na grok, na svařák. A kdyby vám to bylo málo, tak samozřejmě máme i podzimní oblečení, trika, k tomu i mikiny v setu, anebo i spoustu zajímavých věcí, které využijete, no nevím úplně, jestli v létě, nebo v zimě osušku. No v zimě se dá taky použít osuška za předpokladu, že pojete do krytýho bazénu. Ale třeba na příští léto budete mít nakoupeno všechno doma a budete vybavený o 106. Věřím, že Kiss Shop ještě přinese další žhavý novinky, protože neustále něco přibývá. Tak věřím, že kluci, co řídí Kiss Shop, mají něco v záloze. Možná by nebyla špatná nějaká hezká gumová nafukovací, no.

0: Vinilový Jukebox. Volej studio 210-323-323 nebo nahraj vzkaz přes apku Rádia Kiss.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávají zatáčky, točí se svět, jsem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím

0: A dáme další porci muziky na vaše přání. K víkendu patří Juboxy a v tuhle chvíli další vaše apka, která tady přistála na 90-kovou záležitost. Máro, ahoj.
1: Čau, Víťo. Prosím, buď tak hodnej a zahraj tam od Squeezeru Sweet Kisses. Bylo by to pro mě. Finišuju s udírnou, ať je na podzim co dělat. A taky pro všechny kysáky, co poslouchají, užívaj si ještě trošku sluníčka. A pro tebe do éteru.
0: Díky.
1: Díky, měj se, ahoj.
0: Čau, čau.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Podíváme se ještě krátce před 18. na dopravu, jak to vypadá. D1 před Prahou, před Mirošovicemi, zdržení zhruba na 20 minut, bouralo se v Brně, Cacovická ulice, Jilemnice, Žižkova ulice a v Praze ještě nehoda na Malešické. Jinak pohoda, klid a mír.
2: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
3: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
4: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
5: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
6: Michael, super, takhle jsem se dlouho nepobavil.
7: Je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
2: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss. Protex. Dopřejte své ložnici podzimní restart. Na Protex.cz teď pořídíte přikrývku antistres s 20% slevou za 926 korun. A slevu 10% získáte i na froté prostěradlo za 369 korun. Vneste do své ložnice více pohodlí a využijte až 20% slevy na Protex.cz.
2: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
0: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
8: Teď jsem se poprvé slyšela v rádiu. Je to pecka.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
9: Jedete neskutečný bomby, takže to valte dál.
2: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
10: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
11: Co je korfbal?
12: Kolektivní sport, kde ženy a muži hrají společně.
11: Přijďte se podívat na nejlepší týmy Evropy.
12: 16. až 24. října v Prostějově, Otrokovicích a Zlíně.
11: Hrdým partnerem mistrovství Evropy je vzdělávací společnost Zřetel. Korfbal 2026.cz.
2: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio Kiss počasí.
13: V pondělí očekáváme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, večer pak ubývání oblačnosti. Foukat bude slabý proměnlivý vítr z jižních směrů o rychlosti do 4 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
1: Jo, za chvilku na Kissu Robin Schulz, Better Times, ale ještě předtím si dáme i 90-kový Fun Factory, Don't Go Away, hezkou neděli.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: sype hit za hitem a jeho novou věc uslyšíte už za hodinu v Kiss parádě s DJem Basslickrem. Ale času dost, takže stihneme v následujících minutách samozřejmě další dva víkendový jukeboxy, tak jenom připomenu, jak se sem probojovat. Dvě cesty, buď ta telefonní 210-323-323, a nebo taky naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy a dáváte vědět, co byste rádi slyšeli. Dáme si Alize, dáme si Klas a v tuhle chvíli přichází i Mr. Pitbull John Ryan a budou zpívat Fireball.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Další jukeboxanky jsou nachystané je i Jarda. Jardo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ty jsi se bavil mimo éter tak jako zajímavě, že za prvý Michael Jackson byl v Praze před 30 lety a co ty si tam dělal?
1: Já měl tu možnost, byl jsem v tom realizačním týmu, který se staral o ten koncert a něco je úžasného, protože je to můj idol a další věc je ta, že být poblíž, já nevím, 2-3 metry od krále popu byl neskutečný zážitek.
0: Proto jsi záměrně vybral i song od Michaela Jacksona, tak co to bude a hlavně komu to chceš poslat?
1: Určitě bude to Kriminál. Uh-huh. A posílám to všem, co tohle člověka měli rádi a já jsem na něm vyrůstal prostě a byl to můj životní sen a ten se mi splnil.
0: Tak teďka zpátky v čase na KISu, připomenem dobu a tvý myšlenky se tam 100% vrátí. Michael Jackson, měj se krásně, Jardo, zas někdy, ahoj.
1: Děkuji, taky ahoj a mějte se fajn.

0: Soutěž pokračuje.
1: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Na Rádio Kiss soutěžíme o výbornou kávu z Coffee Spotu.
1: To bude kafíček od rána až do večera. Důležitá informace od pondělí do pátku od 7. září do 11. září. Pro vás máme soutěž o dárkový box od Coffee Spotu. Co si pod tím máte představit? Takhle. Je tam to nejlepší kafíčko od Jižní Ameriky až po Asii. Důležitý je, abyste poslouchali vždycky po 9. zazní signál, zavoláte do studia. Jednoduchá soutěžní otázka a je to vaše. Kdyby nebylo cokoliv jasného, pojďte na web kiss.cz. Už zítra první kolo.
2: Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa. Od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru. Každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

0: Na Kissu Michel Tello právě teď dozněl a před náma bude Titanic v podání Jean-Luca a Nick Jaye a mám tady na něj hudební objednávku od Honzy. Honziku, ahoj.
1: Ahoj Vítio, zdravím tebe, zdravím i všechny kysáky. My se právě vracíme z Františkových lázní do Prahy a chtěli bychom popřát všem krásný zbytek víkendu. A chtěl bych ještě tuhle písničku věnovat svému příteli Vilémovi, Vilému, a chtěl bych říct, že ho hrozně miluju a ani mu cesta za volantem uteče. Díky.
0: Zahrajem za chviličku, přijde taky DJ Basslicker a s ním repríza Kiss Parády. No a od 8 už se na vás těší Alex. Lesák balí saky paky, míří do východních Čech a těšit se budu opět příští víkend. Mějte se, ahoj.

0: Filmové tipy.
1: Byl nejslavnější a nejúspěšnější krasobruslař v československé historii a přesto kariéru ukončil ve 22 letech. Životopisný příběh Ondreje Nepely si nově můžete zkouknout na Prima Plus. S Josefem Trojanem a Zuzanou Maurery v hlavních rolích se snímek zaměřuje na Nepelovu cestu od talentovaného chlapce ke zlaté olympijské medaili a taky na jeho zápas s očekáváními společnosti. Ondrej Nepela a příběh, který jste neznali. Z kysu Nepelu doporučuje Katka Čepelíková.

0: disparada. Disparada. Disparada. Disparada. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kisparáda rádia Kiss s DJem Bassnickrem.
1: Kisparáda. Yes, 3, 2, 1, go, 3, 2, 1. Tak to si možná teď říkali všichni školáci, kteří nastoupili do prvních tříd a bylo jich přes 110 tisíc. Tak to je úžasný. Moje dceruška taky šla poprvý do první třídy, a byl hotový, jsem plakal, no. Krásný. Takže zdravím všechny prvoškoláky a rozhodně ty už asi chrapou. Všechny, kteří poslouchají aktuální Kiss parádu, ať už v neděli po 19, tak ve středu po 21. Hoď sem, tady s váma The Basslicker, DJ Basslicker a spousta hudebních plejád. Dneska třeba Mark Cornyho novinka I Won't Let You Down.

paradoxně každý týden vydávají nový písničky, tak ono je těžký nějakou chytit. Dáme si Steve Moránu. A nebo Sonio Foderu. Tak je více než jisté, že budeme dělat samé taniny, taniny, tak jako Popelka, že ona bále, ale nebojte, já o půlnoci končit nebudu. Tak, desítka, Chasen, jste tu z trošku DNBčka, Mr. Jan Hus, upálený Airach a Disfrangled, trošku dramíku, který nám slítnul ze sedmičky na desítku, chce to hlasovat. Kiss.cz, naše vaše webovky.

Znám mi píše tady na Instač Petr Erhot, který ho chci moc pozdravit. Markorn je fakt excelentní, ta se povedla moc, tahle písnička. Minulý týden jsem to o tebe slyšel první a teď mi to hraje skoro denně, skvělý. A za vás jsem moc rád, že tuhle tu muziku posloucháte. A co se týče třeba Marka Korna, no tak ten stále láduje.

0: třeba myškou nebo tím míčem na Kiss.cz. Je tady song jako dělaný Shakira, Bon Jovi a jejich Die Die. Ovšem, my jsme na Kissu, takže dáme Clean Bandit Remix.
1: Kiss paráda. Místo deváté.

0: Let's go, Kysáci. Tak to byla Shakira, Burna Boy, Die Die, devítka na desítce v rámci aktuálního kola Kiss parády, Chasen status J-Hus, Destrangled, a už jsme stihli nasadit i Marka Korna, I Won't Let You Down. Teď jdeme do Holandska, do Amsterdamu a dáme si Willyho Williama, My Oh My, společně s Chris Cross Amsterdam. Dneska 16,5 tisíce hlasů, 8.
1: Kiss paráda. Místo.

Saturday Baby, My Oh My a Willy William, Criss Cross Amsterdam. A my jdeme na dnešní tip na hit. Pochází z Německa, kde se narodil Mr. Klaas. To je člobrda, který jako z toho Luna vylítnul, praštil se do hlavy a říkal jedno jediný, hele, já začnu dělat muziku. Ta mě bude bavit a budu dělat hlavně remixy těch největších pecek. Tak přišli! Aha! Hlásí se vám Radio Kiss, Dana Patrasová a Praha. Sunwater překopal ponorku hit z roku 93 od Alexe Christensena. Sunwater vlastně

0: největší virální hit současnosti, jakmile si pustíte sociální sítě a najdete tam prostě nějaký storíčko nebo reelsko a td., tak zcela jistě prostě bude ovládat smash hit podkladovku právě Hugel, který německou, holandskou tak platí za absolutního boha. Podobně je na tom Vice a taky SK Hit Memories, který zdolal belgickou chart a co se týče Vice, tak dorazí do České republiky příští rok v únoru. Moc se na to těším, jsem zvědav, protože Vice krom Hit Memories a Stars opět ukazuje svoje velký lokty. Dneska naše se v Kiss parádě na Radio Kiss.
1: Kiss paráda. Místo 6.
0: Opět hlasujte pro svého oblíbeného favorita. Kiss.cz, naše vaše webové stránky. Let's go.

0: české memory, skysát si mi dochází jedna věc, pokud posloucháte středu, 2. září, a mi to došlo až teď, já si říkám, proč vždycky mám v hlavě tenhle ten datum, 2. září, ve mě vždycky něco evokuje a teď mi to konečně došlo. Přesně 2. září roku 2006 jsem začal vysílat na rádiu KISS Jižní Čechy. Dneska je to 20 let, a hele, 21, 22. Tehdy jsem začal s pořadem Kissmanie. V 19 hodin poprvé byl můj vstup v éteru a mě to hrozně bavilo, že dneska vlastně 20 let. Dneska je to 20 let, co tady jsem na KISSu bez přestávky, moc si toho vážím. A opravdu jsem šťastný za to, že jsem přežil sjednocení a že tady vlastně 10 let můžu vlastně už od roku 2017 vysílat pro celou Českou republiku. Je to neuvěřitelný, já za to děkuju, že stále posloucháte. Nejen mě, jsem tam v juboxech, je pravda, že já jsem dřív vysílal každý den na KISS Jižní Čechy. Od pondělí do neděle minimálně 4 hodiny, 5 hodin denně. Projel jsem snad všechny časy od odpolední show, ranní show, dopoledne, takže všechno za těch 20 let a... KISS Paráda je pořad, který mi zůstal od začátku celý, takže 20 let už jsem tady v KISS Parádě a to si moc vážím. A po 20 letech můžu uvést dalšího velkého mistra a dnešní hudební novinku Season 2. Robin Schulz a Waterman Take It Slow, Balit v éteru Rádia KISS. Takže jdeme na to, Robin, který je geniální a konečně nám zase servíruje něco novýho.
1: Novinka KISS Parády Rádia KISS.

0: Kiss Paráda. Místo páté.
1: A my vstupujeme do top 5 s Rumunskem. Je tady Elena, Alexandra, Apostelenu a pětka Wizzy Way.

0: Inuš Kirovnou na bíbíčku. Bebe, jo, pozor. Když vidíte nápis tady jako moderátor rádia, Bebe, jo. To nejsou ty bebečka, já bych si dal nějakou bebečkou buchtu. Tak ale tohle je Rexová buchta, BB Rexa, Bebe Rexa, no. Tak kdyby byla někde na pultech, tak asi by šla na dračku za 14,90. Každopádně k tomu ještě Faithless, New Religion, stará dobrá klasika v novým kabátě. No a vzpomeňme třeba i na... To nejradši nechal dohrát, protože miluju motiv I am good. Luda Buddy od Eiffel 65. A proč BB Rexa? No, protože bebečka máme i na čtyřce za 4,50. David Guetta a Sad Girls dneska čtyřka v Eteru Rádia Kiss, spousta hlasů dostali.
1: Kiss paráda. Místo čtvrté.
0: Pro všechny smutní holky, co se bojí bousky, a nebojte se. Tak jdeme na to.

0: Tak jo, řekni něco, řekni něco. Řekni něco, řekni. Tak řeknu, neřeknu, řeknu, neřeknu. Řeknu, neřeknu.
1: Kiss paráda, tip na hit.
0: A proč to vlastně říkám já? Protože řekni něco je název další skladby Sony Fodera, člověk, který vyloženě tahá za nitky ve Španělsku, tam je hezky. Španienia, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tax. Řekni něco z Becky Hill dneska, tip na hit.

Sonny Folera, Becky Hill v Eteru Radekis, taková pohodička. A pozor, já si teda dovolím ještě zahrát jeden tip na hit. Dneska jsem nějakej hodnej, tak bych se mohl zase udělat malinko bordel tady, jo. Tak jo, důležitá věc, dneska jsme se bavili s mýma drahýma šéfíkama, Kaja Ullnerem a Romču Andělem, my jsme měli tady poradu v rádiu, tak jsme drbali a Kaja mi říká, hele, blíží se ti 500 kisparada, víš to. Za 17 týdnů jubilejný 500. díl na celoplošním rádiu Kiss. Takže pro všechny, kteří mají rádi Kiss parádu, slibuju, že bude jedna velká specialitka tady. Spousta hostů, možná i chlebíčky. Každopádně teď ještě jeden tip na hit, který mě baví. Steve Modena, Show Me The Way. To je pan, který hraje na klávesi. Hraje starý 90-kový sound a dává do toho novej kava. Je to krásně, to úplně... Wow, úžasný. Show Me The Way, Steve Modena na rádiu Kiss. Kdy se...

Show Me The Way, Steve Morana, tak si představte, jako ukaž mi cestu, jste někde v lese, třeba u rybíka, takovýho zeleného, a nám chcete se ukázat cestu, no tak si stačí pustit tuhle písničku. A je to zase OK. Pozor, ale teď jdeme na bronz. Na bronzu je mistr Armin van Buuren, ne, Burak, taky ne, Armin van Buuren a Sasha Everlasting. Hit, který vám nandá husí kůži, třeba když máte husu na obojku, si to představte. A u toho tuhle písničku, jdeme na to. Číslo 3, numero 3 na rádiu Kiss, let's go. Kiss.

Mistr Armin van Buuren, neskutečná pecka. No a pozor, tak teď to rozřešíme. Kdo pak nám vyhraje kisparádu? Budou to zase Offenbach? Nebo to nebudou Offenbach? Tak já vás chvilku budu napínat, že než vám to prozradím, tak dáme rekápko. Napět se i na Whis Away Away. Čtyřka BB Rexa, David Guetta, Sad Girls. Trojka Armin van Buuren, Sasha Everlasting. Ty brďo, hele hit, když zazní někde, je to neuvěřitelný. No a pozor, Offenbach, Four to the Floor. Dneska slítli o nějakých 12,5 tisíc hlasů na dvojku. No tak se to nepovedlo. Málo jste pro ně hlasovali, ale zase na jedničce máme někoho, kdo vám i nám udělá radost. Číslo 2 Offenbach, Four to the Floor v Kiss parádě. Kiss parádě.

0: říkáte, ano, už jsme ve finále, konečně ten bassliker přestane mluvit a budeme mít klid od něj. Tak jo, hlavně teda vy, co máte neděli. Se, protože pokud máte středu, první středu v měsíci, tak za chvilku Trance Party Live. Nicméně, je tady jednička, já už jsem na ní apeloval před pár okamžiky a zjišťoval jsem fakta. Ano, těch fakt je spousta. 101 řadovej singů, ano, už tolik jich od roku 1993 za celou tu 33 letou kariéru stačili vydat němečtí skuci, tak si spočítejte průměr minimálně 4 songy za rok. No, je to celá velká banda, oni měli taky v době covidové menší pauzy, ale tak to odpovídá, že zhruba ty 3-4 hity za rok dají dohromady. A tím aktuálním je hit No Rewind, který nám opět poskočil na místo nejvyšší. 4 týdny byl blokovaný na dvojce, teď už je zase na absolutním vrcholu, tak doufám, že vy vyvrcholíte stejně jako Kiss Paráda. A díky za to, že jste ladili, že posloucháte, hlavně, že hlasujete na webu kiss.cz. To je to vaše gro, protože vy si sestavujete aktuální pořadí týden co týden a potom ladíte v neděli po 19. a ve středu po 21. Tady se mnou s Bejslikrem. Dneska 20 let s váma. Tak a 483. kolo je za náma. Ta 500 už za 17 týdnů. Připomínám, no a kdo ví, kdo tam vyhraje. Teď je to jasný, pro začátek září 2026. Jsou tady Scooter No Rewind číslo 1.
1: Kiss Paráda. Místo první.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá
5: non-stop.
6: Kisáci, je tady 8. hodina, tak nažhavte své telefony, protože víkendové jukeboxy právě začínají.
4: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Radia Kiss.

Kysáci, všem přeju krásný nedělní večer. Doufám, že vám ten týden utekl krásně a že jste si ten víkend užili naplno. Jinak ve studiu je dneska Alex a samozřejmě vás čekají víkendové jukeboxy a já jsem se rozhodl, že dneska si dám takovou malou přezdívku. Budu váš takovej doktor Feel Good, protože všichni víme, že hudba dokáže léčit a já jsem připraven dneska rozdávat hudební léky všude po celé republice a hezky mi k tomu nahrává i Ladislav, který mi napsal už zprávu a objednal si první jukebox. Mimochodem připomínám vám všechny způsoby, jakým si tento jukebox můžete objednat. Buď to mi zavoláte na telefonní číslo na 210 323 323, anebo využijete aplikaci Rádia Kiss, kde můžete nahrávat hlasové zprávy, ty já mám moc rád, anebo třeba i psát nějaký ten text. Ale zpátky k Láďovi, který nám napsal už zprávu a napsal mi: ahoj Alexi, tady Láďa, mohl bys mi prosím zahrát písničku Riptide? Bylo by to pro všechny kysáky, samozřejmě pro tebe do studia, ale hlavně pro mě, protože ležím v nemocnici a moc mi to neutíká, tak bys mi moc zvedl náladu a zrychlil to čekání. Děkuju a přeju hezký večer, Láďa. Tak Láďo, doufám, že nás slyšíš tady v éteru a já jako doktor Feel Good ti předepisuju tuto písničku, protože hudba, a to všichni víme, stále a vždycky bude léčit.

0: Tak jako rodina.
1: Jasný, jasný. A dostala jsi nějaký hezký dárek aspoň?
0: Mhm.
1: A pochlubíš se, nebo je to tajný?
0: Je to taková jako modelací hmota, jedla z datlového těsta. A ještě kolo za 20 tisíc.
1: Jožišmarja, ok, ok, dobrý. Mně se líbí, že ti vlastně větší radost udělala ta hmota, pak jo, ještě kolo za 20 tisíc. To je pěkný, že opravdu není to o tom, jak kolik ten dárek stojí, ale o tom, že člověk trefí to, co opravdu ten druhý chce, že jo, takže vypadá to, že se povedlo, že? I když předpokládám, že to kolo asi taky udělalo radost. Tak jo, hele, já ti udělám taky radost k narozeninám pravděpodobně, ale já ještě ti předám možnost, aby si tu písničku poslala i někomu dalšímu, nicméně my jsme spolu vybrali, že to bude Scooter, ty jsi říkala, že jsi velká faninka Scooteru, tak komu teda pošleme, mimo to, že ta písnička je pro tebe?
0: Pošleme to mamince a i mojí rodině, protože jí mám moc ráda.
1: To je krásný. No tak jo, tak jo. Tak Scooter je náš havenej, ty se mě krásně, užívej si ještě zbytek víkendu. Já myslím, že ty oslavy můžeš ještě protáhnout minimálně do 12. No a zítra už to je nový týden, nový školní den a tak dále. A to už, hele, to už je na tobě. Nevím, jak to máš naplánovaný. Každopádně užívej večera. Díky za zavolání, měj se krásně a budu se těšit se příště.
0: Dobře, naschledanou.
1: Čauky, naschledanou.

Posloucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy s Alexem a já jsem dostal takovou krásnou zprávu tady od DJ Bazelikra, který teďka zrovna je na terásce se Stejdou Honzou a poslouchá nás. Tak pánové, zdravím vás, doufám, že vám budeme hezky hrát, nejenom vám, samozřejmě i všem kysákům, a můžu vám slíbit, že už za chvilku se můžete těšit na DJ Snakea nebo třeba DJ Housecut, feat Ramis nebo dokonce Imagine Dragons. Je toho spousty a taky spoustu písniček, který budete vybírat vy. No a pokud nás posloucháte někde na terásce nebo někde třeba v autě a máte nějaký ten nápoj, čajíček nebo třeba kafičko, tak je to dobrý, ale může se taky stát, že vám to kafe dojde, že? A co potom, jo? Teďka samozřejmě to kafe sehnat, ano, dá se celkem snadno, ale dobrý kafe, to už člověk se musí trošičku snažit a já mám pro vás řešení. Když nás budete poslouchat i v týdnu, respektive hlavně ráno po 9. hodině, tak společně s Coffee Spotem vám kafičko dopřejeme. Stačí volat včas a možná nějaký to kafičko vyhrajete.

Coffee Spot vám přináší výběrovou kávu z celého světa, od Jižní Ameriky až po Asii. K přípravě espressa i filtru každý den pražíme už 15 let. www.coffeespot.cz

0: Juboxy nám pokračuje, mám tady další hlasovku. Hlasovku, kterou, počkejte, ona to je vlastně první hlasovka. My jsme měli textíček, měli jsme telefonát a teďka jdeme na první, ne další, ale první hlasovku a to nám poslal Kuba.
1: Ahoj Alexi, zítra už jdu do školy, tak bych chtěl zahrát písničku. Tvoji písničku Zlepší než originál, What is Love, bude to pro tebe do studia, pro všechny kysáky a pro všechny školáky, kteří jdou zítra do školy, jako jdu zítra já. A tím to uteče, já mám zítra do půl druhý, tak doufám, že ostatní mají ještě dřív. Měj se Alexi a ahoj.
0: Kubo, moc děkuji za krásnou hlasovku. Já doufám, že tobě to taky uteče. Jinak já musím říct, že mě tady Kuba ohledně mé písničky psal vícekrát. Mě je vždycky trošku tak jako, nevím, no, je to takový, že abych si pouštěl vlastní písničku, tak mi to přijde takový, no. Ale hele, Kubo, tobě samozřejmě to radost udělám a pokud to udělá radost ještě i možná někomu dalšímu, tak si to moc užijte. Já jsem se snažil samozřejmě to přespívat, jak nejlíp to jde. Zjistil jsem, že zpěv jako takový je disciplína extrémně náročná. Ne, že bych o tom dříve pochyboval, ale když si to člověk takhle zkusí jako profi, tak pochopí, kolik těch neancí a kolik věcí je potřeba najednou zvládat, aby opravdu ten výsledek za něco stál. Tady v tom je hodně práce Žana Luka, ale trošičku i toho mého lásku, ale hlavně dělali jsme to s láskou a ta otázka What is love? No, odpověď může být, že i třeba taková krásná písnička na počest Headway. What is love?

0: Máme za chvilku 8:45, stále posloucháte víkendové Juboxy s Alexem a já jsem tady vlastně nakousnul dobrý téma na začátku a chtěl bych ho trošičku víc rozvinout. Jak jsem říkal, tak hudba je skutečně velmi často lék a díky tomu, že se dokážeme s hudbou propojit na velmi hlubokých emocích, tak nás doprovází v různých životních situacích. Někdy prostě, když klasicky všichni známe rozchodové písničky, že jo? Když prostě nám to nevyšlo v tom vztahu, tak vždycky se najde nějaký song, který nám pomůže to překonat. Jindy zase naopak písnička, která nás dokáže namotivovat, nakopnout, dodat nám prostě tu energii, abychom dodělali práci nebo abychom s něčím začali, abychom prostě měli tu motivaci. Tak každý člověk má takovouhle písničku, si myslím, no minimálně měl období, kdy si mohl ty emoce nějakým způsobem propojit s nějakou hudební kompozicí. A mě by zajímalo, kysáci, jaký ty písničky máte vy? To znamená, jaká písnička vás dokáže nakopnout nebo vám nějakým způsobem prostě předá tu energii? Jestli máte nějakou rozchodovou, nebo jestli máte nějakou takovou naopak motivační, nebo třeba nějakou, na kterou běháte rádi, nebo třeba pokud teda děláte nějaký sport, nebo cvičíte ve fitku a podobně, pište mi to, rád vám to zahraju, můžeme si připomenout a hlavně se i podělit o tyto písničky, protože třeba ten vkus někdo bude sdílet s vámi a bude rád potom za krásný tip. Ale teď už tady mám ještě jednu hlasovku od Fandy a ten nám nadiktuje následující jukebox.
1: Ahoj, prosil bych zahrát Miraje, když nemůžeš, tak přidej víc. Děkuju, Fanda.
0: Tak Fando, ty jsi mi to úplně krásně takhle uzavřel, protože co se týče motivační písničky, tak myslím, že tahle bude v hitparádě motivačních písniček hodně vysoko, protože už ten text mluví za vše. Když nemůžeš, tak přidej víc. Miraj na Radio Kiss.
2: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Tak kysáci, začali jste mi tam hezky teda posílat i zprávy hlasový, i textový. A budu tady pomaličku tedy si to poslouchat a vybírat a zjistíme, co vás dokáže nakopnout, respektive jestli třeba i máte nějakou písničku, která vás nějak emočně doprovází během života i v jiných situacích. A teď bych rád splnil přání Tariášovi, který mi napsal taky hodně prozeb, že by si moc přál pustit písničku Hunter X K-pop Demon Hunters cast a jejich song Golden. Pokud nevíte, o co se jedná, tak tady to je seriál, který myslím, že vyšel na té streamingové platformě, na Netflixu, tuším, že to je tak. A jedná se o vlastně kreslený seriál, nebo to je dokonce, myslím, že to je film dokonce. Je to film a je to jako anime, ale má to obrovský ohlasy mezi dospělýma, všem se to strašně moc líbilo. Takže tahle písnička, jestli se vám taky líbí, tak určitě zkuste najít čas a podívat se i na to audiovizuální dílo, ze kterého ta písnička pochází. Třeba vás to překvapí, protože na první pohled to nevypadá jako něco, co by si mohli užít i dospěláci, ale věřte mi, je to lepší, než jak by se mohlo na první pohled zdát. No a teď už Golden Hunter X K-pop Demon Hunters.

0: Máme tady 9. hodinu, víkendové jukeboxy s Alexem pokračují dál, tak volejte, pište a pojedeme.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

Posloucháte Radio Kiss, Alex ve studiu a víkendové jukeboxy a mám tady krásnou zprávu od Věrky, která mi říká a ne říká, napsala mi. Ahoj doktore, feel good. A výborně, výborně, už se začíná chytat. Zdravím z Dánska. Prosím, pustíš mě vám do studia a všem kysákům, co potřebují zvednout náladu Johna Bon Joviho. Pokud to půjde, Living on a Prayer. Moc díky a já mám skvělou zprávu, jakožto doktor Feelgood pro Věrku, samozřejmě, že to jde, tak věřím, že to tu náladu zvedne. John Bon Jovi už nám startuje na rádiu Kiss a já připomínám telefonní číslo 210 323 323, zavolejte. A objednejte si i svůj vlastní jukebox.

0: Krásný večer přeju, tady Radio Kiss. Kdo pak se nám dovolal?
1: Čau, tady Pavel.
0: Čau Pavle, já tě zdravím, ahoj. Tak Pavle, co budeme hrát?
1: Jestli můžu poprosit Jan Vejn, Because Tonight.
0: Because Tonight, jasně. Mám to tady připravený, pro koho to bude, komu to pošleme?
1: Prosím tě, ještě jsem práci, takže pro všechny kurýry, co jezdí po Praze tady. Mm-hmm. Ideálně kolem tady kamarádům, kolem Zličína, Sedulky, Praha 5. Prostě Praha 9, Praha a okolí, no, Praha 5 a okolí, no. Pro Kuky do Brna ještě, pro Pepu, pro Radka a pro Aleša.
0: Díky moc a měj se krásně, ahoj.
1: Yes, yes. Čau.

0: Posloucháte Radio Kiss, Alex dneska ve studiu a víkendové jukeboxy, které nám budou končit kolem, respektive přesně ve 12 hodin a potom předáme štafetu Kubovi Krabáčovi, který pojede hezky noční jukeboxy, takže tady s vámi budeme celou tu dobu až do rána, no a potom v 6 hodin Kuba zase předá štafetu ranní trojce, no a vy, co neznáte ranní trojku, tak věřte, že s nima to ráno opravdu stojí jako opravdu za to, protože je to masakr, vždycky je tam sranda, legrace, já sám jsem se účastnil ranního vysílání několikrát a vždycky se na to extrémně těším, protože člověk nikdy, nikdy neví, jak to dopadne.
1: Takhle se vstává jedině na Kissu.
2: Kde jsi to, prosím tě, slyšel, ten song, kde jsi se s ním setkal?
3: Sledoval jsem Eurovizi, že jo, a právě soutěžil s touhletou písničkou jeden Estonec.
2: Teď všichni dobře poslouchejte, Mára tam slyší dokonce celou dlouhou českou větu a jdeme na to.
4: Mám to maso, něco pako.
5: A s tabákem možná?
2: Tak schválně, Máro, co tam máme slyšet?
3: Čau Bela, mám to maso, nám dej ho tu, ty pako.
6: Čau Bela, mám to maso, addicted to tobacco.
4: To je dobrý!
2: To je dobrý!
1: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radia Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Posloucháte víkendové jukeboxy s Alexem a dneska máme i takové malé téma, které jsem rozdělal na začátku vysílání, kdy jsem vám říkal, že každý z nás má spojený určitý emoce a určitý životní situace s nějakou písničkou. A prosil jsem vás, abyste mi dali taky nějaký ten tip, třeba když jste měli takový ty lásky, rozchody, nebo naopak jste byli zamilovaný a zrovna byl nějaký hit, který vás provázel touhle emocí a tady tím obdobím, případně jestli máte třeba písničku, která vás dokáže nakopnout, namotivovat, nebo třeba si pouštíte každé ráno něco, co vás probudí a naladí na správnou vlnu. No a mám tady už jeden tip, vrátíme se zpátky teda k té romantické notě, i když teda trošičku možná smutnější, ale víc už nám poví Statky.
1: Ahoj Alexi, tady Statky, ale chtěl jsi nějakou písničku spojenou se vztahem, co už tam třeba i dlouho nebylo u vás, že to tak, tak mě hned napadlo, co takhle Outlandish a Aisha. Je to hodně velká vzpomínka na můj první vztah, na moje první zklamání, tak kdyby si tam našel, bylo by to fajn. Jinak všem hezkou neděli, zatím ahoj.
0: Tak Sadky, děkuji ti moc za zprávu, jinak já musím říct, že samozřejmě ty zklamání jsou nepříjemný, ale s každým takovým zklamáním se člověk přiblíží zase o krůček k tomu správnému, protože člověk pochopí, co se mu líbí, jak by to chtěl, nechtěl, jak to může být v tom světě. Takže Sadky, věřím, že ta zkušenost je potom k nezaplacení a ta písnička je navíc moc, moc příjemná, tak si ji pojďme společně připomenout.

0: Poslal nám tady krásnou hlasovku DJ Radovanec Vitlemosa, který měl trošičku teda takovou neúplně šťastnou sobotu, ale já věřím, že mu písničkou tu náladu určitě zlepšíme, ale pojďme se ho poslechnout.
1: Čau. Tak já bych si objednal, protože jsem v sobotu měl takovej lehkej, nešťastný dosed na takový břevno v konírně a trošku to zabolelo, pak jsem měl pisklavý hlas, tak prosím tě, mohl bys tam dát z lepší než originál Romana Anděla, jak jodloval, jodlovačku, dej tam Anděla, jak jodluje, všem zraněným.
0: Tak já ti děkuju, mám to tady připravený, je to písnička Jägermeister, no a ano, řešíme tady písničky, které nás provázejí při našich životních situacích a i takové životní situace se můžou stát, když nás to trošku skřípne, no a potom jako velmi snadno můžeme začít lovit, jako že jodlujeme. This is the story of Jägermeister.

Poslucháte Radio Kiss, víkendové jukeboxy a Alex je ve studiu a já jsem se vás ptal, jaká písnička vás dokáže nakopnout, namotivovat, respektive takhle, řešili jsme tady různé emoce a životní situace propojené s tou hudbou. No a mám tady spoustu vzkazů od vás a hodně mi píšete, že vás dokáže prostě nakopnout Radio Kiss, což mě osobně strašně těší, věřím, že nejen mě, ale i celý tým Radio Kiss. Dokonce mi tady volal Jarda, který řekl, ahoj tady Jarda, mě vždycky ráno nakopnete vy. Tak to mě strašně, ale opravdu je příjemný. Takže Jardo a Kysáci, vy, co mi tady to píšete, tak já si myslím, že by bylo fér, abych i já se podělil o písničku, která mě dokáže tak jako trošičku namotivovat. A nebudeme chodit daleko, protože já jsem vybral z playlistu Rádia Kiss a dokonce v Kiss parádě je tady ten song na druhém místě aktuálně. A musím říct, že teďka reálně poslední dobou, když si to pustím, tak mě to tak jako, dodá mi to takový jako pohyb, jakože najednou prostě cítím, že ta motivace mě naplňuje a prostě mám chuť to všechno dotáhnout, dodělat, tak věřím, že třeba i na vás tahle písnička funguje stejně a tím, že si drží už docela vysoko, celkem dlouho v naší Kiss parádě, tak to tak asi bude. Four to the Floor, Offenbach a Stair Sailor.

0: Máme tady 10. hodinu, už za několik málo vteřinek a víkendové jukeboxy pokračujou dál.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Posloucháte Rádio Kiss, stále s vámi Alex a víkendové jukeboxy a stále ještě nám běží takové dnešní víkendové téma a to je muzika, která vás provází během vašeho života. To znamená, co si pouštíte, když zrovna jste třeba v rozchodu, nebo naopak, když jste zamilovaný, nebo když se potřebujete namotivovat, nebo nějakým způsobem uklidnit. Je to jen a jen na vás, no a vy mi tady posíláte krásné tipy. Mimo to samozřejmě, že si můžete objednat i běžný klasický jukebox, to dneska nikdo nezrušil. Naopak, je to spíš to téma jako takový bonus. No a Monča nám poslala vzkaz, kde popisuje písničku, kterou ona má spojenou právě se svým vztahem.
2: Ahoj, ahoj, ptáš se na písničku, která provází vztahy? No, za náš vztah hned na začátku, tak by to byl Calvin Harris, I Need Your Love. A ten vztah nejenže provázel na začátku, ale provází stále, protože stále trvá už krásných 12 let, takže tak se mějte krásně. Ahoj.
1: Hezky, Moni, tak to vypadá, že tahle písnička velmi dobře funguje, takže kysáci opatrně, jdu vám ji teďka pustit. Takže jestli máte vedle sebe nějakou druhou polovičku, tak věřte, že by to mohlo být na dlouho.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Jukebox Rádia Kiss je pořad, ve kterém vy určujete z velké části, co budeme hrát, a teď, respektive dneska, tomu není jinak, protože víkendové jukeboxy máte jako vždycky pod taktovkou právě vy, kysáci. No a můžete to udělat několika způsoby. Buď to využijete aplikaci Rádia Kiss, skrz kterou mi nahrajete hlasovou zprávu nebo třeba textovou, anebo se můžete dovolat sem do studia, stejně jako to teďka udělal Marek. Marku, slyšíme se, čau.
2: Jasný, čau.
1: Čau, čau. Hele, ty jsi zdovolal, ty jsi byl tak zaskočený, že jsi chvilku ani nevěděl, co budeme hrát, ale nakonec si vybral Lizu Stanfield a písničku Change. Komu ji pošleme?
2: Hele, asi všem kysákům, protože tahle písnička je pro mě taková trochu nostalgická.
1: Aha, dobře.
2: A ještě kamarádce Lence k Benešovu.
1: Dobře, hele, a nostalgická v jakém smyslu? Máš s tím spojený nějaký vzpomínky?
2: Asi celý devadesátky, takový něco mezi Kamarádem do deště a Bunny a Clyde.
1: Dobře, dobře. Takže ti tam jelo na kazetě někde ještě ve sluchátkách a dával si pravidelně.
2: Jo, někde mám daný ještě single All Around the World od Lizzy Stanfield.
1: Jasný. No tak
2: mám,
1: jo.
2: Vinyl.
1: Ty teďka pracuješ nebo jsi doma, posloucháš?
2: Teďka akorát jdu z práce.
1: No tak to je krásný, tak to ti pustím trošičku té nostalgie na cestu domů, tak snad ti to udělá radost.
2: Okay.
1: Tak jo, měj se krásně, budu se těšit. Ještě... Ano, ještě povídej.
2: Pardon, jenom hezký večer, jsem tě popřát a rozloučit.
1: Na to samozřejmě můžeš, to samozřejmě můžeš. Tak jo, Marku, hezký večer i tobě. Měj se hezky, okay, budu se těšit se příště. Čauky, ahoj. No a my jdeme na tom. Lisa Stanfield a písnička Change na Radio Kiss.

0: Máme 6. září, posloucháte Radio Kiss, víkendové juboxy s Alexem a svátek, pozor, slaví Boleslav, takže Boleslave, pokud nás posloucháš, všechno nejlepší ti přejeme k svátku, ale dneska je to samozřejmě trošku rozšířenější, těch svátků máme víc, toto jsou jmeniny, ale potom 6. září si můžete úplně v pohodě oslavit například Národní den čtení knih, nebo třeba Světový den vousů, Národní den kávové zmrzliny, anebo taky je dneska Mezinárodní den slaniny. No, tu knížku tu ještě můžete oslavit před spaním, samozřejmě si něco hezkého přečíst, to vůbec není na škodu. Světový den vousu, tak to, pánové, primárně asi slavíme my. Národní den kávové zmrzliny, tak to si ještě klidně můžete dopřát hezky před spaním. No a Mezinárodní den slaniny, tak to můžeme slavit každé ráno hezky s vajíčkama, s párečkama, pěknou anglickou snídaní. My pokračujeme dál, my slavíme parádní hudbu tady na Radio Kiss, hudba, která vám vyčaruje úsměv na tváři a udělá vás, jak říkáme, happy, neboli be happy.
1: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

0: Siempre nám hezky tady zpívala Jerry Ropero a Jacqueline, neboli písnička Coracao. No a my pokračujeme v našich jukeboxech dál. Mám tady hlasovčičku od Broni, který by se rád podělil o písničku, kterou má právě spojenou se svým vlastním vztahem.
1: Ahoj Alexi, já mám se svým vztahem spojenou písničku od Enigmy Return to Innocence. Začala s naším vztahem před 27 lety a už jsme s manželkou 24 let manžele. Provází nás celý život. Ahoj Broňa.
0: Broně, to je krásný, moc gratuluju za takhle úspěšnou písničku, respektive za vaše krásné manželství takhle dlouhou dobu. To je opravdu úctyhodné, nicméně já si myslím, že když ta láska je, tak prostě je navždycky na věky, a já věřím, že takhle to může být. A třeba tahle písnička, když si ji pustíme, tak někomu taky učaruje. A třeba má někdo teďka randíčko a pustí si to a ta Enigma nám udělá tu stejnou nebo podobnou magii.

0: Dobrý večer přeju, tady Radio Kiss. Kdo pak se nám
1: No volal? Nevěřím, že jsem to dokázal. Ahoj.
0: Ale jo, dokázal. Čau, čau. Tak kdo je tam ještě jednou? Přeslechl jsem jméno na začátku?
1: Radim.
0: Tak Radime, ahoj. Povedlo
1: ahoj,
0: se?
1: Povedlo se.
0: Máš radost, slyším, to je dobře.
1: No, protože jsi zrovna řekl, že nikdo že má nikdo rande a pak ta písnička a já jsem zrovna dělal nějakou věc a skončilo, bych to řekl.
0: Počkej, jakože ty jsi měl teďka rande, nebo co?
1: No, teď jsem měl kojtu, když to řeknu takhle.
0: Ježišmarja.
1: To je slušně řečeno. A ono to skončilo a najednou říkám, tak to zapnu a najednou si řekl tady tu hlášku, že někdo má rande a udělám mu to dobrou náladu.
0: No vidíš to. No tak počkej, tak to musíme oslavit. Co tě? Pojď, vyberme písničku ještě, aby ti bylo ještě líp.
1: Ale jo, já mám rád jako léto, chtěl bych mu rád třeba Summer Jam.
0: Jo, to víš, že bychom to mohli dát, no jasně.
1: Underground Prank.
0: Summer Jam, no a komu to pošleme?
1: Ale pošleme to tobě do rádia.
0: Dobře.
1: A pošleme to, že to teďko měli taky kojtus. Je to slušný.
0: Je to slušný, nebudeme to dále jako rozebírat. Vy, co ano, nevíte, co ano, to znamená, ano. Tak si to můžete vygooglit, nebo ano. Použít AIčko a dál už potom nekomentovat.
1: A ty mají všichni rádi.
0: Mm-hmm.
1: Jo.
0: Tak.
1: Ty si měj taky dobře a ať si prostě všichni užívají života, žijeme jenom jednou.
0: Perfektní, radíme ty taky. Děkuju za zavolání, tak díky, hezky, čau.
1: Krásně, ahojky, ahoj.

0: Kysáci víkendové jukeboxy pokračují s Alexem, ještě poslední hodinka před námi, tak pojďme na ní.
1: To nejlepší od 90. let. I v jukeboxech Rádia Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, Alex je stále ve studiu a víkendové jukeboxy jsou v plném proudu. Ještě hodinka nás čeká, potom si štafetu přebírá Kuba Chrabáč, který se na vás velmi těší, už mi tady dokonce i psal. Ale v tenhle okamžik já tady ve studiu nejsem sám, protože se dovolal posluchač Jirka. Jirko, slyšíme se, čau, čau.
1: Čau, čau, slyšíme se, přesně tak.
0: Ahoj, tak Jirko, odkud nám voláš, jenom ještě prosím řekni.
1: No, volám z Opavy, z Opavy.
0: Z Opavy, no, a my jsme tady v Praze, je to docela dálka. Hele, 4 hodinky, věď asi, nebo 3,5.
1: No 3,5, radio, že to musí teda sfouknout krásně, jo.
0: Tak to byla taková, ano, taková implementovaná no. Reklama na rychlý lakový sploj.
1: Pardon.
0: Ne, ale je pravda, že já Opavu znám, mám to tam rád. A hele, my jsme s tebou vybrali i písničku, kterou mám taky rád, a to je Gigi D'Agostino a La Passion. Komu ji pošleme?
1: Tak samozřejmě tobě do studia, když máš taky tu písničku rád.
0: Děkuji.
1: Taky pro mého nejlepšího kamaráda Jirku, který tady tu písničku taky má rád a zrovna tady tu verzi, která je fakt krásná, prostě já nevím, jak si ji vynachvalit, no a všem, komu se tato písnička líbí, no.
0: Skvělý, no tak jo, Jirko, ty děláš co teďka takhle na večer, máš pohodu nebo seš v práci?
1: Ne, naštěstí jsem měl ranní, takže teďka pohodička, pijánko, budu za chvíli spát, ať jsem ráno čerstvý, ať zítra mám volno, takže to něco nějaké vyřizování, tak ať jsem ranní na zítře.
0: Jasný, no. Takže pohodička, pijánko a Gigi D'Agostino, La Passionco. Dobrý, prosím tě, já už tady taky trošku z toho blázním. Hele, nicméně, skvělý song, těším se na něj, tobě přeju krásný večer, užij si pohodičku a budu se těšit zase příště.
1: Dobře, takže můžeme ještě mimo eter trošku teda pokecat, trošku.
0: Hele, pokecáme ještě klidně, já teďka jasně, pustím písničku jasně. Ano, a my ještě ano. Můžeme probrat cokoliv bude chtít. Měj se zatím a posíláme tam song.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, krásne vzkazy mi píšete a krásnou muziku vybíráte. Napsal mi tady Roman, rovněž moc hezký vzkaz a o to lepší písničku píše nám ahoj Rádio Kiss. Tady Roman Kamioňák, právě jedu na cestu do Německa vyložit zboží a chtěl bych moc pozdravit moji rodinu, všechny přátelé a samozřejmě i vás do rádia. Zahrajte nám prosím od kapely Culture Beat písničku Mr. Wayne, díky moc a šťastnou cestu všem. Tak Romane, Culture Beat Mr. Wayne Recall, takže modernější verze, ale je hodně podobná ty klasický, ale myslím si, že když tuhle tu písničku máme rádi a já ji mám hodně rád, tak není špatné verze. Culture Beat na Radio Kiss.

Chystáci, už se nám blíží noc a bude nám za chvilku startovat noční jukebox s Kubou Krabáčem. No a to znamená, že vy, co máte noční, tak pravděpodobně už jste možná vyrazili na svoji směnu, případně už někteří už i pracujou. No a já sám znám, jaký to je, když je potřeba v noci vydržet a jde to hodně těžko bez toho kouzelného nápoje, kterým je samozřejmě kafe, protože kafe to je podle mě něco, co drží při životě celý svět a toho dobrýho kafe není nikdy dost. No a pokud nás budete poslouchat každé ráno příští týden, tak budete moci i nějaké to kafíčko s námi vyhrát.

0: www.coffeespot.cz.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Kiss. Rádio Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Kysáci, utíká nám to jako voda, už jsme za půl dvanáctou, to znamená, že míň než 30 minutek nám zůstává na to, abychom ještě splnili pár přáníček se mnou, ale potom budete mít celý 6 hodin na přáníčka s Kubou Krabáčem. Nicméně zpátky teďka k tomu, co ještě můžu zařídit konkrétně já, a jedno takové přání nám přiletělo od Mária.
2: Ahoj Alexi, přeji krásný večer tobě do studia i všem kysákům. Zahraj nám prosím tě dneska už tu správnou od Apollo 440. Díky, Čágo Mario. Kolečkama dolů, antenkou nahoru. Mějte se.
1: Mario, ty rošťáku, jak jako tu správnou? Hele, od Apollo 440, tak tam člověk vlastně ani nemůže vybrat špatně. Já vím, na co narážíš, protože já jsem posledně pouštěl Stop the Rock a ty by si spřál samozřejmě tu druhou, jejich velmi úspěšnou, a to je Ain't Talking About Dub. Doufám, že to čtu správně. No, hele, jak jsem říkal na začátku, dneska jsem Dr. Feelgood a já věřím, že tobě tohle rozhodně zvedne náladu.

0: Návrat do budoucnosti, slyšíte správně? Už tady nejsem sám, přátelé, protože do studia dorazil Kuba Krabáč. Kubo, ahoj!
1: Krásný dobrý večer,
0: ahoj! Ahoj, rád tě vidím, slyším. Prosím tě, já jsem si tě tady nechal, protože se tě chci zeptat na téma, který jsme tady měli celou dobu od vlastně 8. Mm-hmm. A to je hudba, která nás provází životem. Mm-hmm. Máš nějakou ty písničku, která tě napadne, když bych ti řekl situaci, třeba jako rozchod, taková ta rozchodová písnička, co ty posloucháš, aby ses přes to jako dostal?
1: Jo, no tak to bude něco jako Era, nebo aha, něco takového pomalejšího. Jo. Já jsem se teda dlouho jako nerozcházel, naštěstí, koukám tady, jo, takže opravdu jsem teď jako přemýšlel, ale ty no, asi něco takového, já se v tom hodně utápím.
0: Já jo? Taky, hele, já taky, já jsem drama queen, já prostě najednou jako to a potřebuji si to prožít, a opět si říkám, to není fair, co by to ten život nachystal tohle. Jo. Samozřejmě jsou to vzpomínky, to už jako hodně vzdálený, jo, no, to taky musím zaťukat na všechny materiály, že je to jo, dobrý. Jo. Ale měl jsem ti jednu písničku, která si myslím, že textově absolutně jako nejvíc ladí na to, když se s tebou někdo rozejde nebo když prostě uděláš nějakou blbost.
1: Jasně.
0: A to je Ranga Bonman a jeho písnička Human. Mm-hmm. Protože on tam zpívá I'm only human, don't put your blame on me.
1: Hezky.
0: Říká, jo, což v překladu do češtiny znamená, jsem jenom člověk, ano. Prosím, neobvinuj mě ze všeho, co tě jako napadá. Takže takovej tip, kysáci, kdyby náhodou byla situace, kdy uděláte nějakou blbost, tak si můžete pustit i vytles tu písničku od Ranga Bonmana. Mimochodem, našel jsem tady luxusní remix,
1: okay,
0: že ta klasická verze je taková jako pomalejší a my tady na kysu chceme, aby byli všichni be happy,
1: no,
0: že
1: jasně.
0: Jo? Tak jdeme na to.
1: Dobrá, těším se.
0: Odstartujeme to. A už to tam jede.
1: Hezky.
0: Mějte se krásně, kysáci, já si loučím a předávám žezlo tady Kubovi Krabáčovi.
1: A za chviličku noční jukeboxy.

0: Je tu pondělí a s ním i první noční juboxy tohoto týdne dnes s Kubou Krabáčem. Tak si to pojďme užít společně.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Naladili jste si noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss, já jsem Kuba Krabáč a společně budeme trávit noc od půlnoci až do 6. hodiny raní. No a samozřejmě budeme společně vybírat i tu muziku od let 90. až po současnost a hned dvěma způsoby. Buď přes mobilní aplikaci Rádia Kiss, a nebo na našem telefonním čísle 210 323 323, kde už čeká Eliška. Eliško, ahoj!
1: Ahoj, já bych chtěla hrát písničku pro moje švagrou, kde se nám narodilo miminko, je to kluk. Hlavně aby byl zdravý, prostě a jsme šťastný.
0: Jak
1: a
0: se jmenuje?
1: Pro moji rodinu. Matyášek.
0: Ty jo. A prosím tě, kdy se narodil? Dneska, nebo respektive teď už je samozřejmě po půlnoci, takže včera?
1: Ne, 3. září.
0: Ty jo. No tak samozřejmě obrovská gratulace. Společně jsme vybrali příhodnou muziku a tou je Lubega Gentleman. Chceš ji ještě někomu poslat?
1: Kamarádkám a prostě rodině a tak.
0: Eliško, krásnou noc.
1: Hlavně tobě.
0: Děkuju ti, ahoj.
1: Ahoj.
0: A kysáci, jaká bude další muzika? Dejte vědět třeba právě prostřednictvím mobilní aplikace Rádia Kiss. A teď už Lubega Gentleman. You need a gentleman.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox.
2: Telefonní číslo 210 323 323, to je jedna ze dvou možností, jak vybírat svůj oblíbený song od let 90. až po současnost. A na něm už čeká taxikář Roman Solomouce. Ahoj.
3: Ahoj, Kubi.
2: Ty máš vždycky připravený noční vtípek. Já jsem se tě radši zeptal, jestli mám připravit upozornění nebo ne, a říkal si, že tenhle bude v pohodě. Tak pojďme na něj.
3: Ne, ten je v pohodě. Američtí vědci zkoumají blechu a ten jeden vědec jako říká, kolego, blecha má 6 nohou, zapište si to. Tak si napíše, že utrhne jednu nohu, blecha pound, skočí, že? Tak druhou nohu ji utrhne, zase bound, blecha skočí, až tak pokračuje pátá, šestá, že? Až ji utrhne všechny nohy. Blecho, hop, blecho, kolego, napište si, blecha po utržení všech nohou přestává slyšet.
2: Je. Yeah. Dobře, tak pojďme radši k muzice. Chtěl jsi DJ Lhasu a Gabry Ponte song Julia. Komu ho chceš věnovat?
3: Takže Kuby, pro tebe, pro všechny kysáky, hlavně pro naši noční letku, jako je Pítr z Kostě, Šnek, Šnek, Dědek Bábina, tam z Havrbrodu, pro všechny kamionáky, taxikáře, pekaře a okam na benzínky taky, že jo?
2: Romčo, díky, že jsi zavolal. Měj se krásně, ahoj.
3: Ahoj.

0: Ladíte pondělní noční juboxy na rádiu Kiss a jak podle podkresu slyšíte, vrátíme se trošičku v čase. Většina lidí se vás neustále ptá, kde se vidíte za 5 či 10 let a podobně. Já se vás zeptám opačně. Kdybyste měli tyhle ty zkušenosti, které máte a mohli byste se vrátit třeba o 20 let zpátky a začít znova, co byste udělali? Jak byste reagovali? Co byste řekli třeba svému já? A já nějak tuším, že by tady záskové kanceláře minimálně hodně rychle zkrachovaly. No tak využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss, já jsem moc zvědavý, kdyby teď jste se mohli vrátit. 15, 20, třeba i 30 let zpátky do nějakého období, které vám bylo velmi příjemné a mohli byste si to zkusit znova. Udělali byste to vlastně i vůbec? To je druhá otázka. No, moc se těším na vaše hlasovky. Teď si dáme samozřejmě další muziku. Tohle už je Paul van Dijk, We Are Live. Protože jsme naživu. We Are Live na Kissu.
1: Radio Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Noční jukeboxy jsou v plném proudu a samozřejmě i moje téma, které jsem vám zadal. To znamená, kdybyste se mohli se svými zkušenostmi, které právě teď máte, vrátit v čase, co byste dělali? Za chviličku se podíváme na vaše hlasovky. Teď dávám stejnou otázku Lukášovi. Ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Co bys dělal, Luky, kdyby ses mohl vrátit teď třeba o 10, 15, 20 let zpátky s tím, co v hlavě máš a co teď víš?
2: No, ale mě bylo 20 let a jsem byl ještě na základní škole, takže těžko říct.
1: No a třeba nějaká doba, kam by ses chtěl vrátit? Něco, co bys chtěl znova zopakovat?
2: Teď mi asi nic nenapadne.
1: Vůbec nevadí. Jsme tady samozřejmě hlavně od toho, abychom plnili vaše hudební přání. Chtěl si Aquagen a Summer is Calling. Komu chceš tuhle tu muziku poslat?
2: Ale dneska trošku jinak. Chtěl bych profesor Žanetku, která vlastně teď už včera měla svoje 40. narozeniny. Takže toto opoženě všechno nej. Pak jsem samozřejmě v tobě do studia.
1: Děkuju.
2: Tam je trošku dosti na noční směny a tam to uteče do rána. Na noční letku. A to Davida do Haličova opravdu.
1: Dobře, díky, že se ozval, měj se krásně, ahoj.
2: Taky, děkuju, ahoj.
1: A já to samozřejmě posílám i všem Regínám, protože právě ty mají dnes svátek. Tak holky, všechno nejvíc nejlepší. Radio Kiss.

0: Kysáci, vyplatí se ráno zůstat ještě vzhůru minimálně okolo té 7. hodiny, protože můžete získat peníze téměř zdarma jenom za jeden telefonát.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7. ráno?
3: To děláte chybu.
4: Nalaďte si budíka na 7. ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000.
5: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift nám dospívala na vlnách Rádia Kiss. Máme 7. září 2026. No ale představte si, kysáci, situaci, že byste si špatně nastavili budík a vrátili se třeba o 20 let zpátky. No ale s těma zkušenostma a s těma znalostma, co máte teď v hlavě, co byste dělali? Změnili byste něco? Zeroulik se ozval.
2: Ahoj. Pokud bych se mohl někam vrátit, tak jsou to 90. léta. V 90. letech byli normální lidi, byla to normální doba, lidi se bavili, nečuměli do telefonu, když se domluvili, tak to platilo, ta schůzka, to dneska z toho neplatí vůbec nic. Potom bych vrátil disco Len Sylvie a k tomu samozřejmě bych vrátil Ivana Jonáka. Tak zatím, čau.
1: Jak to vidí Roman?
3: Tak čau, Kikubi, jestli bych něco udělal jinak, kdybych se vrátil 20-30 let zpátky, ne. Neudělal bych nic jinak. 90. jsem si užil a kdybych udělal náhodou něco jinak, tak bych nepotkal svoji skvělou ženu, s kterou jsem 24 let. Takže ne, kdybych udělal něco jinak, tak ho asi nepotkám. Takže jsem rád, tak jak to je. Zažil jsem si horší i lepší chvílky. Čau.
1: Jak to máte, kysáci, vy? Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět. A když už se takhle vracíme v čase, pojďme si užít taky muziku, která patřila do těch 90. a možná okolo milénia, a to je Michaela z Prejeři Frajeři, protože touhletou muzikou zdravím samozřejmě i Moniku, která ladí a je teď ve službě s policií České republiky na Praze 9. Takže Moni, ahoj.

0: Další hodina a další skvělá muzika podle vás. Noční jukeboxy na Rádiu Kiss jedou až do 6. hodiny raní.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Ladíte pondělní noční jukeboxy dnes s Kubou Krabáčem. My se tady vracíme v čase, vracíme se do doby, kdy nám bylo třeba hezky a říkáme si, že pokud máme ty znalosti, které máme teď v hlavě, jestli bychom je vlastně dokázali nějak využít, jestli bychom si je přenesli, anebo jestli bychom třeba naopak vůbec nic neměnili. Jak to vidíš, Štěpán?
1: Ahoj Kubo, tady Štěpán. Já bych se vrátil do dob covidové, kde jsem měl krásný kamarádský vztah, ale který bohužel nakonec skončil. A co bych dělal, kdybych měl zkušenosti, které mám teď, tak by to bylo, že bych poslouchal rady, které mi dávali kamarádi, když jsem chtěl jednu holčinu. Čau.
0: Jo, ne, nadarmo se říká, že zkušenost je nepřenositelná. Občas nám někteří říkají, počkej, kamaráde, ty si jednou vzpomeneš. Co, jak to vidí Pavel?
2: Krásný večer, Kuby, krásný večer, kysáci. Já bych to nevrátil, protože všechno, co se mi vlastně v životě stalo, směřovalo k tomu, že potkám svoji ženu. Takže možná jediný čas bych vrátil zpátky tak o 10 let, jak jsem ji poznal, a snažil bych se daleko víc, aby byla více šťastnější. A pokud můžu písničku, dej mi tam, prosím, The Army Van Buren and Everlastings. Dík, Pavle ze Skotska.
0: Pavle, bohužel, ta písnička běžela 12 minut po půlnoci, nicméně, která neběžela, to nám prozradí Koťa.
3: Zahrál by si od Al Capucina Welcome to Ibiza a bylo by to pro naši noční letku, pro Romana Taxi Olomouc, pro bábinu, dětka Šreka Šneka, pro kamionák Endu, kamionečku Peťuli, pro kolegu Pítrse Václava, Míru, Pepína, Radka a Dana, pro Davida Zavličkova Brodu, pro tebe do studia a pro všechny kysáky. Mějte se krásně, krásnou noc a čau, Koťa.
0: A co vy, kysáci? Vrátili byste se v čase? Ano? Ne? Do jakého období? Změnili byste něco? Dejte vědět pomocí mobilní aplikace Radio Kiss.
4: Radio Kiss.

0: Captain Jack, Only You, to je muzika, která dohrála právě teď na vlnách Rádia Kiss a já už v éteru. Vítám Petra. Petře, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdyby ses mohl ty vrátit v čase, vrátil by ses za prvé a případně pokud ano, do jakého období a proč?
1: Jo, člověče, to je dobrá otázka, to teďka nevím. Asi bych se vrátil.
0: Dobře, a jaká by to byla doba?
1: Doba... tak 20 let zpátky.
0: Hezky, a proč?
1: Protože jsem měl asi nejlepší léta.
0: Dobrá, pojďme k muzice. Vybíráš z naší rubriky Lepší než originál od Romana Anděla Ludoveckou. Komu to chceš věnovat?
1: Celé své rodině, hlavně těm, co jsou se mnou na dovolené, a vítkovským hasičům, starším žákům.
0: Dobrá, a kdy nás ladíš na dovolené?
1: Na Lanzarote.
0: Teda, tak užívej dovolené a samozřejmě i muziky, kterou jsi vybral. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
2: Radio Kiss.
3: Ludi, a sadněte si rovno, rovno, rovno a budete jesť ho.

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic.
1: Je to tak, kysáci, 2. října 2026 v pražském O2 Univerzu bude mít Lunatic svůj obrovský koncert a vy se na něj můžete podívat úplně a zcela zadarmo. Nejenom vy, ale samozřejmě i s vaším doprovodem. Stačí, když navštívíte stránky kiss.cz a do 25. září můžete hlasovat o tom, jaký je jejich nejlepší hit. Je to Ať je hudba tvůj lék, Dotyky, Chtěl bych tě líbat, Máma, Only You, anebo Příběh malého chlapce. Jak říkám, stačí kliknout na stránku kiss.cz, tam vyberete tuhletu možnost, ale pozor, hlavně nezapomeňte vyplnit ty údaje, které jsou pod tím, to znamená jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo. No a pak už se můžete těšit na to, že nejenom si užijete koncert, ale zároveň se potkáte s kapelou Lunatic úplně na

0: Noční Jukebox.
1: Jaká bude další muzika, to nám prozradí David z Havlíčkova Brodu.
2: Ahoj Kubíku, čau kysáci a krásné kysačky, zdravím všechny z naší noční letky a taky všechny noční sovy. Chtěl bych tě Kubíku moc poprosit zahrát písničku od BB Rexy a Fightless New Religion. A bylo by to pro všechny kysáky a kysačky, co jsou v práci na noční, potom pro všechny holky na benzínkách, pak samozřejmě pro celou naší noční letku, jako je Kamioňaj a Peťule, Roman Taxi Olomouc, Koťa, Pítr, Šnek, Šrek, Bábina a Dědek a samozřejmě pro tebe do studia. Moc krát děkuju, měj se krásně, ahoj David z Havlíčkova Brodu. Radio Kiss.

0: 7. září posloucháte pondělní noční jukeboxy, to znamená, že už máme po prázdninách. No ale ne každý má ještě po dovolené, někteří naopak jsou na dovolené, anebo na ní právě jedou, stejně jako Vasil. Vasile, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, Kubí, ahoj.
0: Ty jsi mi prozradil, že míříš do Chorvatska a jak jsem tam slyšel, nejseš na cestách sám, viď?
1: Nejsem sám, jsem s manželkou a dcerou.
0: Hezky, a jak se jmenují?
1: Věrka a Viktorie.
0: Tak zdravíme samozřejmě do celého auta. A kam přesně míříš do Chorvatska?
1: Mířím do Omišu.
0: Hezky. A hlavně jsme se bavili o tom, že teď, takhle 7. září, budeš mít vlastně, neříkám, že úplně celou pláž pro sebe, ale přece jenom bude určitě téměř prázdná. Budeš tam mít ty bary a tohle všechno prostě poloprázdné, takže na to se úplně neskutečně těšíš, viď?
1: Ano, přesně tak.
0: Chtěl jsi nějakou pozbuzící a rychlejší muziku na cestu? Za chviličku si pustíme. A komu bys jí chtěl poslat?
1: Samozřejmě Věrce, Viktorii, Krolimu, Noční letce, záchranní složce a všem tisákům, všem hodným lidem.
0: Vasile, hlavně šťastnou cestu, užij si s rodinou dovolenou a měj se krásně. Ahoj!
1: Děkuju, ahoj!
2: Radio Kiss.

0: Alexia Ulalala nebo Corona Try Me Out, to je muzika, která nás čeká v další hodině a samozřejmě nesmí chybět muzika podle vás.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.